Dobrý večer, Brno a celá jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Lisa.
1: Maskot brněnské multifunkční haly má jméno. Bude nás vítat drak Timmy. Ano, nová brněnská arena, která roste v areálu výstaviště, má svého maskota. Návštěvníky sportovních utkání i koncertů bude provázet dráček, který pěkně dostal jméno, a tuto známou legendu o brněnském drakovi určitě znáte. No a dráček se bude jmenovat, jak už jsme prozradili, Timmy. To rozhodla veřejnost. Tak těšme se na něj, těšme se na halu a vy si užívejte hity Krokodýla.

0: Quem gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát. Krokodýl garantuje od 6. raní do 6. večerní, od pondělí do pátku. Ani jeden hit dvakrát. Nás můžete poslouchat celý den. Rádio Krokodýl.

Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Rodina Vapity Sibirských v brněnské OZOO se pěkně rozrostla. Mláďata už dovádějí ve výběhu a to je hezké. A tak můžete vyrazit. Ano, v brněnské zoologické zahradě je stále co vidět. Navíc pokračuje jarní baby boom. Narodila se mláďata Vapity Sibirských. Malým jelínkům se daří a už dělají první krůčky ve výběhu, kde se je samozřejmě můžete okouknout. Vyražte, užijte si to, užijte i další ty u nás na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

rád budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíjet.

Je dobré mít dobré přátelé. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: na čase být.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Nemít se o koho opřít. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: To nejlepší po ránu.
1: Ahoj, já jsem Tonda.
2: A já Katka. Stávejte s námi a nic vám neunikne. Sledujeme pro vás živě události v Brně a na Jižní Moravě.
1: Víme, kde to stojí v kolonách a víme, jestli to dneska bude na deštník nebo na sluneční brýle.
2: Do toho vás bavíme. Těšte se na rubriky O mužích jen dobře, Blbec nakonec
1: a na procvičení brněnského Hantecu.
2: Také soutěžíme o prachy na ruku.
0: To nejlepší po ránu. Každé všední ráno od 6:30 do 9:00.

5 hodin 30 minut k tomu. Dobré ráno, dobrý den. Máme úterý 9. června, druhý pracovní den 24. týdne. Stanislavy dneska slaví svůj svátek. Pokud byste chtěli hned zestat nějaké narozeniny, tak třeba herec Johnny Depp slaví 63. a zpěvačka Gabriela Partyšová dneska slaví narozeniny 48. A třeba Jan Hrušínský slaví dneska 71. Vás by možná zajímalo, zda si vzít dneska sebou deštník. Ano, raději si ho vemte. Dívám se, že během chvíle přijdou nějaké přehánky, potom nic, ale potom se nám změní to z léta, buď na jaro nebo na podzim, no něco mezi. Teploty budou od zítřka a po zítřka výrazně nižší, než je tomu bylo včera, kdy bylo opravdu parádní léto. Co se týče silnic, v téhle chvíli by vás nic zásadního potkat nemělo. Nemáme hlášeny žádné nehody, ani kolony, ani nic, co by snad nějak zásadně mělo ovlivňovat dopravu. Tak přátelé, pojďme na to a s úsměvem, a to u správnou nohou. Nevím, jestli je to pravá nebo levá, ale ať je to ta správná. Dobré ráno, dobrý den.

0: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Za 5 minut bude 5:45. Dneska deštníky sebou. Dneska se očekává velká oblačnost. Zpočátku jen výjimečně břehaňky, spíše v západní a nebo severní části kraje. Během odpoledne od západu až jihozápadu budou břehaňky četnější, místy bouřky, které můžou být i výraznější. Později večer a v noci budou přehánky přecházet do občasného deště. Teploty velmi příjemné, 24 až 27 stupňů, ale bude se nám během odpoledne a večera ochlazovat a zítra už ty teploty budou někde úplně jinde. Zítra maximálně do nějakých 16 stupňů. Tak dobré ráno.
2: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
3: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
4: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
5: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90. A Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
0: Krokodýl.

0: Vám se to kecá, když nemůžeš, tak přidej, ale ono to vždycky nejde.
1: A bolí to.
0: Velmi to bolí. Tohle byli Mirai tady u nás na Krokodýlu 3/4 minuty a bude 6 hodin ráno. Máme úterý 9. června. Ze studia Rádia Krokodýl vám hezké ráno přejí Katka Horáková.
1: A Tonda Kala, hezké úterý přejeme. Městská část Brno Sever plánuje opravit 6 školních budov a podrobnosti se dozvíte ve zprávách.
0: A co si dáme po 6? Například Lost Frequencies. Bude i Brian Adams a taky třeba Marek Ztracený. Máme tady přehánky, teď třeba prší ve Znojmě, v Moravských Budějovicích je to tak jako spodem. Možná to štrejchne i město Brno. Každopádně deštníky asi dneska sebou. Má to být zpočátku s přehánkami, spíše v západní a severní části kraje. Zajímavé, prší v jižní části kraje, a to je jedno. Během odpoledne od západu až jeho západu budou přehánky četnější, místy bouřky, které můžou být i výraznější, ale teploty stále příjemné 24 až 27 stupňů.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké ráno.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Městská část Brno Sever plánuje opravit 6 školních budov za víc než 130 milionů korun. Některé z oprav začaly loni a radnice je letos dokončuje. Na dalších školách práce teprve začínají. Opravy chce městská část stihnout do začátku nového školního roku.
2: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
1: Centrem Znojma od včerejška jezdí nová bezplatná autobusová linka. Centrum bus vyjíždí každou půl hodinu z hlavního vlakového nádraží a projede okruh 8 zastávek. Jezdit bude do konce září. Znojimská radnice tak chce mimo jiné podpořit podnikatele v centru.
2: Rádio Krokodýl. Jihlavsko.
1: V Jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova, jeden z nejvzácnějších druhů kopytníků na světě, byl dřív považovaný za vyhynulý. Zoo jej začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa, Američanku Kesslerovou 6-7, 6-3, 6-4. Příště se finalistka Wimbledonu z roku 2021 utká s nasazenou trojkou Kanaďankou Bokovou.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo Málenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Uherskohradičku na trase z Boršic směrem na Zlechov. U nájezdu na silnici 1/50 bouralo nákladní auto. Silnice je tady uzavřená a kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Senka Ruštoková.
0: Už se také začíná plnit obchvat Slavkova ve směru k Brnu, tak s tím počítejte. No a mírné zdržení je taky na křížení D1 a D2. Šťastnou cestu.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Máme 3 minuty po 6. hodině ranní a přejeme vám dobré ráno.
1: Krásné ráno a stále taky soutěžíme o pořádnou pizzovou nadílku, tak se nás držte.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Přijde tatínek do hračkářství a že zhání dárek pro dceru. Máte nějakou barbínu? Ano, buď za 300 korun svobodnou, nebo za 800 rozvedenou. Cože? No tak svobodná je mladá, pěkná, no a rozvedená je ošoupaná stará. No tak asi tu svobodnou, je hezčí, je levnější. A proč je ta druhá dražší? No, tak ta rozvedená, tak k té je Kenův auťák, Kenův barák.

0: Kalendárium Rádia Krokodýl.
1: 6 hodin 9,5 minuty, pojďme zkontrolovat 9. červen. 9. června roku 1848 zemský sněm markrabství Moravského přijal usnesení, že od 1. července má být na Moravě zrušena robota. V roce 1869 Gregor Mendel přednášel v Brně o výsledcích svých pokusů s křížením rostlin. A ještě jednou Brno. 1928 v Brně položili základní kámen budovy právnické fakulty Masarykovy univerzity. Monumentální budova měla být levým bočním křídlem mnohem většího univerzitního komplexu, který se ale postavit bohužel nepodařilo. Také můžeme zmínit rok 1942, kdy jednotky SS začaly s likvidací obce Lidice. V roce 1958 v amfiteátru zámecké zahrady v Českém Krumlově zahájilo činnost otáčivé hlediště premiérou hry Gintra Wiesenbona Ztracená tvář. V roce 1970 při bleskové povodni zahynulo 34 horníků na dole Dukla Šardice a vznikly velké škody v obcích Lovčice, Dražůvky, na tratiči Ždánice i jinde. No a ten samý den toho samého roku byl veřejnosti na titulní straně časopisu Svět motorů představen nový osobní automobil Tatra 613. V roce 2004 město Litovel bylo poničeno tornádem stupeň F3. A třeba v roce 2008 Dominik Hašek oznámil ukončení své profesionální hokejové kariéry. Co stojí za zmínku ze světa? Třeba rok 68, kdy římský císař Nero spáchal sebevraždu, když poručil svému sluhovi, aby mu pořízl krk. Tím se vyhnul potupné smrti umrskáním. Jinak těch událostí ze světa je tady opravdu neuvěřitelné množství. Co třeba vybrat? Tak třeba rok 1934. Na filmovém plátně ve Spojených státech se poprvé objevila postavička Kačera Donalda. V roce 1948 byla založena Mezinárodní archivní rada v Paříži. V roce 1959 byly ve Spojených státech slavnostně představeny vojenské ponorky George Washington, schopné nést balistické rakety. No a když se mrknem blíž k současnosti, tak třeba v roce 2006 v Německu začalo mistrovství světa ve fotbale. V roce 2007 raketoplán Atlantis utrpěl poškození tepelného štítu, který by mohl ohrozit misi. Pojďme se podívat, kdo dneska slaví narozeniny. Například je to herec Johnny Depp, ten má dneska 63. narozeniny. Herečka Gabriela Partišová slaví 48. narozeniny. Herec Jan Hrušinský slaví 71. narozeniny. A co se týče svátků, tak právě dnes slaví Stanislava, ale třeba také Jošt anebo Libor. Jinak dnes je Mezinárodní den archivů. Tak se podívejte do svého archivu vinného. Co? Něco pěkného tam na vás čeká? No tak večer, že by? Nechám to na vás. Dobré ráno.
0: Kalendárium Rádia Krokodýl.

0: Ten dozněl na Krokodýlu 10 minut před půl sedmou, kdy v centru Brna máme 15,5 stupně, ve Vyškově máme stupňů 14, Břeclav hlásí 15, Dar nad Sázavou 15,5, tam je teď třeba zrovna drobná přehánka. Jinak ty přehánky budou zpočátku jen výjimečně, ale během odpoledne od západu až jihozápadu budou přehánky četnější, místy i bouřky, které můžou být i výraznější, a odpolední teploty mezi 24 až 27 stupni.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Nehoda tří kamionů včera odpoledne zcela zastavila provoz na D2 na Brno mezi sjezdy na Blučinu a Chrlice. Dva lidé se při nehodě zranili. Na místě přistával i vrtulník záchranné služby. Petr Kramný, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, požádal po třetí krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka stáhli, druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Papež Lev XIV. Se včera v Madridu setkal se 6 oběťmi sexuálního zneužívání ze strany španělských duchovních. Po setkání při němž mu popisovali své zkušenosti a nabízeli podněty k řešení situace, přislíbil učinit další kroky, aby se katolická církev stala bezpečným místem. Italský tenista Jannik Sinner včera nastoupil do nemocnice v Miláně, kde se podrobí plánované sérii vyšetření. Podstoupit testy na klinice se rozhodl po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: 8,5 minuty a bude půl sedmé.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
8: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
11: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
12: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
13: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
1: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Vaše nejvěrnější rádio.

0: Faccio Camerario Crocodilo.
1: Faccio Camerario Crocodilo.
0: Faccio Camerario Crocodilo.
2: Chcete, milí krokodilové, aby přímo k vám přijel Piero Caruso z Caruso Pizzy a dovezl vám pizzu zadarmiko, tak nám musíte napsat na studio@krokodil.cz. A co byste tam měli napsat?
3: No, kde posloucháte krokodýla, odkud jste, kolik vás tam je a proč bychom měli zavítat právě za vámi.
2: studio@krokodil.cz, to je ta správná adresa.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
2: Dobré ráno, jdeme na silnice, slovo má v téhle chvíli Lenka.
5: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na Uherskohradičsku na trase z Boršic směrem na Zlechov u nájezdu na silnici 1/50 bouralo nákladní auto. Silnice je tady uzavřená a kolona je na silnici 43 ze Světa v Dobrna před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
2: Lenko, děkujeme. Pozor také, mezi Jihlavou a Velkým Beranovem u odbočky na Hinčov narazila dodávka do svodidel. Počítejte tam s omezením, jinak nám provoz začíná houstnout. Už se zdržíte lehce kolem Holubic, taky na příjezdu na D2 ve směru k Brnu a taky zdržení hlásí obchvat Slavkova. No a samozřejmě příjezd do Kuřimy ve směru Otěšnova, ten už je taky hodně plný, taky od Blanska ve směru k Lipůvce. Zkrátka a dobře, ranní špička nám začíná. Šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 6 minut po půl sedmé navštívíme dívčí šatníky.
2: Ve školce v Řečkovicích jsme se ptali, proč nosí holky růžovou.
3: Kde?

0: rádi a moc jim sluší, protože to je holčičí barva. Protože se jim to fakt líbí a chcou to nosit, tu růžovou barvu na sobě.
1: Můžeš mi říct, proč mají holky rádi růžovou?
2: Já si myslím, že holky mají rádi růžovou, když jsou fakt hodně maličký, pak to přestane, nebo aspoň v dnešní době to tak je, že ve vodí černá, bílá, tedy tyhle barvy. Jo. A pak se to zase na starý kolena trošku vrací.
1: A já si již pamatuju, když byla dcera malá, tak jako pohoda, jako barvy všechny, a pak jednoho dne přišla ze školky, mávnutím proutku u nás začalo růžové období, které naštěstí teda skončilo.
2: Naštěstí.
3: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Hit za hitem. Rádio Krokodýl.

0: Maroon 5 a Sugar na Krokodýlu 4 minuty před 6:45, kdy má pro vás Katka připravené stručné zprávy.
1: A Tonda má předpověď počasí.
0: Ve Vyškově máme 15,5 stupně, v Brně 16, Břeclav hlásí skoro 17, Znojmo tam je 18,5 stupně, ve Žďáru nad Sázavou je stupňů 15. Odpolední teploty budou příjemné 24 až 27, ale k tomu přehánky odpoledne budou přibývat a sem tam můžou být i bouřky.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Pěkné ráno. V brněnské zoo se narodilo 6 malých manulů. Tyto kočkovité šelmy přišly v zahradě na svět po 8 letech. S trochou štěstí je už návštěvníci mohou v expozici zahlédnout. O složení delegace na summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 22. června. Zopakoval to po včerejším zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíže komentovat, zda by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl. Cenu prezidenta převezmou na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal a americký divadelní a filmový herec Jesse Eisenberg. Festival se uskuteční od 3. do 11. července. Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Novou verzi Mezinárodní hokejová federace vydala včera. Podle původních plánů měli hrát v Mannheimu. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: Ano, už jsme si s chlapcama plánovali, jak jdeme do Mannheimu a je to o 250
1: kilometrů.
0: 250 kilometrů dál Düsseldorf.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také. Bauhaus, když se to má podařit.
4: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
5: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
2: Rádio Krokodýl.
10: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Ava Max tady u nás na Krokodýlu 9 minut před 7 hodinou.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: Z Brna až do kosmu.
2: Ano, je to tak. Armádní pilot, záložní astronaut a taky brněnský rodák Aleš Svoboda by měl letět na mezinárodní vesmírnou stanici. Oznámil to včera premiér Andrej Babiš. Mise je podle něj plánovaná na druhou polovinu roku 2027. To už je příští rok, to je šílené, je to blízko.
0: Valí to hrozně.
2: Vyplývá to z dohody o realizaci české orbitální mise k mezinárodní vesmírné stanici. Smlouva pro Českou republiku zajišťuje roli pilota mise. Jeho zařazení do posádky musí ještě schválit panel všech 5 mezinárodních partnerů. V případě, že pilota zařadí, tak brněnský rodák Aleš Svoboda by se mohl stát prvním českým astronautem na této kosmické stanici. Tak strašně držíme pěsti.
0: Jsme pyšní a gratulujeme.
1: Rádio Krokodýl. Hit za hitem.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Salstava Kingem na rádiu Krokodil běží, běží, běží. Pokud vy vybíháte třeba na šalinu, tak jsou za 2:07. Dobré ráno.
1: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Rádio Krokodýl.
1: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Mimini divadlo Plavba za duhou je na programu v divadle Radost v 16:30.
1: Rádio Krokodýl.
5: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
6: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
5: A proč?
6: Mrknout se na auto.
5: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
8: První probuzení na moři?
9: První selfie s delfínem.
10: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
11: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
0: Za 3:15 bude 7 na rádiu Krokodýl, jsou připraveny zprávy, které má Katka. Dobré ráno.
12: Pěkné ráno a víme, jak dopadly další kontroly celníků na tržnici v Hatích. Podrobnosti za chvíli.
0: Po 7 Dua Lipa. Sweet Box. A Mirej chtějí tančit. Dneska to možná bude tanec mezi kapkami deště odpoledne, i když třeba v téhle chvíli je přeháňka v náměšti nad Oslavou. Uvidíme, jestli ty drobné přeháňky zatím drobné dorazí do Brna. Mělo by totiž během odpoledne té oblačnosti přibývat a mělo by pršet někde třeba i s bouřkami. Co se týče teploty, tak v centru Brna teď máme nějakých 16-17 stupňů, odpoledne 24 až 27.
1: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
12: Je 7, hezké ráno.
1: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
12: Přivést děti ze sociálně vyloučených oblastí včas do mateřských škol má za cíl dvouletý projekt terénní sociální práce, který spouští městská část Brno-Sever ve spolupráci s městskou částí Brno-Střed. Pojítkem mezi rodinami a školami budou pracovníci, kteří sami pocházejí z vyloučených oblastí.
1: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
12: Celníci znovu kontrolovali tržnici v Hatích. V druhé polovině května zadrželi přes 18 000 kusů a párů zboží, které napodobovalo známé značky. Hodnota zboží by v případě originálu přesáhla 150 milionů korun. Objevili i skrytý sklad a zajistili stovky elektronických cigaret.
1: Rádio Krokodýl. Žďársko.
12: Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb. Architekta Jana Blažeje Santýnyho Eichla propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Od 1. července do konce srpna budou prohlídky nejen Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní. Čeští fotbalisté ve Spojených státech před mistrovstvím světa na vlastní kůži poznávají, jak masivní bezpečnostní opatření budou během nadcházejícího šampionátu panovat. Jsou nepřetržitě pod dohledem ochránky. V Dallasu dokonce jich autobus doprovázel i vrtulník. Hráčům bylo doporučeno, aby během pobytu v Mexiku raději ani nevycházeli ven z hotelu.
1: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Jak to vypadá na silnicích, kde se zdržíte, to nám poví Lenka.
13: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte zdržení mezi 210. a 207. kilometrem. Zdržíte se také na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. V Brně v Bauerově ulici u odbočky na Kohoutovice směrem na Královo pole probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením a kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna před Likovkou. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Máme 2,5 minuty po 7 hodině raní a mám tady připravené 2 vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroj.
1: Budou vaše v soutěži s brněnským Hantecem už za pár minut, buďte s námi.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Pane Pávek, tak jsem slyšel, že jste se oženil. Jo, už mě nebavilo vysedávat po hospodách. No a co teď? Teď už mě to zase baví.
3: Život plne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
2: 7:09. K tomu ve hře jsou v téhle chvíli dvě vstupenky na Ohňostroj na 1. července, který odstartuje ve 22:30. Ta ozvučená tribuna Regiojetu je u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Já vím, že je tam vstup zdarma všude, ale na ozvučenou tribunu to jen tak nikdo nemá.
3: A jestli tyhle vstupenky chcete, tak můžete právě teď volat studio 603 103 103.
2: Někdo nám volá, kdo pak? Krokodýl, dobrý den.
4: Ahoj, tady Lucka.
2: Ahoj Lucko, kam pak jdeš?
4: Do práce.
2: Děti si vyložila tam, kde směla?
4: Děti ještě se chystají a je do práce na Lucky.
2: Joha, věříš, že se chystají, jo?
4: Cože?
2: Věříš, že se chystají?
4: Ano. Ti dva už mají po škole a má dobré snídá, tak je to dobrý.
2: Jasně. Tak, no. My se dneska ptáme, komu se říká mlíkaři? My jsme si pustili, nebo my jsme... Nápověda by byla, ale dopředu říkám, že to tam ani jednou nezazní. Tak jako vylučovací metoda. Co to není ti mlíkaři?
5: Někdo, kdo často kupuje mléčné výrobky.
6: Mladí lidi.
5: Ti, co dělají mléko?
7: Jsou popeláři.
2: Takže nikdo z toho to není. Možná, nevím, jestli se náhodou dneska tou cestou nepotkala u silnice.
3: A nechceš je potkat.
4: Popeláři? Nebo ne, tam budou policajti.
3: No.
2: Správně, kde jsi naposledy potkala nějaký policajty?
4: Před hlinkou.
2: Jo?
3: No
2: vidíš.
3: A je to tam.
2: A je to tam. Sešlo se to.
4: Je to tam.
2: Tak prosím tě, mlíkaři, ano, jsou policisté a ty jsi vyhrala dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroj. Gratulujem.
3: Užij si to.
4: Super, děkuju moc.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl. To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Tak tohle byly Sweetbox tady u nás na Radiu Krokodýl, jak to dneska vypadá a bude vypadat s počasím. No, vypadá to, že během chvilky asi bude tady i v Brně taková nějaká drobná přehánka. Pak to ustane, ale odpoledne to začne a odpoledne a na večer ten déšť může být i intenzivnější. Co se týče teploty, tak ze současných 16,5, které máme v centru Brna, se nám to odpoledne dostane na 24 až 27.
1: Radio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Římské náměstí v Brně se v létě promění v dějiště kulturních akcí. Program zahájí 10. června minifestival Biograph Sound. Na místě vznikne i letní kino. Vstup na všechny akce bude bezplatný. Psychické problémy u svých dětí pozoruje asi třetina rodičů. Zhruba desetina si není jistá, zda jejich děti takové potíže mají. Pokud rodiče u svých dětí nějaké problémy zaznamenají, snaží se je většinou aktivně řešit. Ukázal to nejnovější průzkum. Limitovanou edici pamětních známek s portréty dlouholeté předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové včera v Praze pokřtili prezident Petr Pavel i její pozůstalá partnerka Markéta Pávová. Známky vydala Česká pošta z iniciativy Dárku pro Putina, projektu, se kterým Drábová spolupracovala. Americká hvězda Serena Williams, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnej v londýnském Queen's Clubu. 44-letá vítězka 23 Grand Slamu ve dvouhře se představí v deblu po boku 19-leté Kanaďanky Mbokové. Původně oslovila i Kateřinu Siniakovou, ta ale musela spolupráci odmítnout kvůli odlišnému programu. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
1: Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
6: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
7: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
6: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
8: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
10: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
11: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dámská toaletní voda Versace Versens 100 ml jen za 1232 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.
13: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
14: Slyším Tatart nákupy?
13: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
14: To je mazec.
13: Tatart, opravdový elektrospecialista.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
16: Je dobré mít spolehlivého přítele.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: 3/4 minuty před plosmou se pojďme podívat na silnice. Slovo má Lenka.
2: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte zdržení mezi 210. a 207. kilometrem. Zdržíte se také na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 3. kilometru. V Brně v Bauerově ulici u odbočky na Kohoutovice směrem na Královo pole probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením a kolona je na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipkovkou.
1: Pozor, taky dejte na D1 na odstavené nepojízdné auto ve směru na Brno na kilometru 182,5. No a výrazně se nám prodloužila kolona na D2 ve směru k Brnu. Tam už je to od nějakého

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: 3,5 minuty po půl osmé, jdeme za dětmi a na kole, teda možná.
2: Ve školce v Králově Poli jsme se ptali, co dělá strojvůdce.
3: Pan strojvůdce řídí vlak a někdy ho vymění někdo jiný a půjde zkontrolovat lístky.
4: Pan strojvůdce dělá třeba nějaký výstroje a tak.
5: Strojvůdce, ten řídí vlak a když třeba odejde, tak ten vlak může jít z kolejí.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek.
6: Děkujeme vám.
0: No vám, i tobě, a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Helena Zeťová i Impossible na Krokodýlu 7 minut po půl osmé. Venku máme v Brně 16,5 stupně, Vyškov hlásí 17,5, Břeclav 18, Žďár nad Sázavou stupňů 16. Co se týče teplot, odpoledne příjemné 24 až 27, ale odpoledne přijdou přehánky, sem tam i bouřky a můžou být i výraznější a taky se nám začne ochlazovat.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Dobré ráno. Nehoda tří kamionů včera odpoledne zcela zastavila provoz na D2 na Brno mezi sjezdy na Blučinu a Chrlice. Dva lidé se při nehodě zranili. Na místě přistával i vrtulník záchranné služby. Petr Kramný, který byl v roce 2016 odsouzen k 28 letům vězení za vraždu manželky a dcery během dovolené v Egyptě, požádal po třetí krajský soud v Ostravě o obnovu řízení. První žádost o obnovu Kramný a jeho advokátka stáhli, druhé krajský soud nevyhověl a návrh zamítl. Více než tunu heroinu zabavili polské úřady v přístavním městě Gdyně na pobřeží Baltu. Cenu narkotik odhadli na skoro 220 milionů zlotých, to je v přepočtu asi 1,256 miliardy korun. Italský tenista Jannik Sinner včera nastoupil do nemocnice v Miláně, kde se podrobí plánované sérii vyšetření. Podstoupit testy se rozhodl po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, ve kterém nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl. Takový je přehled zpráv, hezké ráno.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
4: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Jisk. Správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Blansku. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Blansku otevírá už 10. června.
7: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského Krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
11: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
10: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
12: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát. Těšíme se na vás.
13: Zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
1: Radio Krokodýl.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 10:30 a bude 8 hodin ráno. Přejeme dobré ráno.
2: Krásné úterý, no už příští týden si v Brně přijdou na své fandové motorek. Na programu je Velká cena České republiky a žít tím bude celé město. I v centru Brna bude hodně živo. Na náměstí Svobody vás čeká setkání s jezdci MotoGP, simulátor Formule 1 nebo promítání závodu Velké ceny České republiky. Nabídne to akce Brno Grand Prix, která se uskuteční od 16. do 21. června a součástí programu budou i koncerty, letní kino a nebo třeba výstava historických motorek. Tak nezapomeňte už příští týden Velká cena i v centru Brna.
1: Já jsem zvědav, co předvede Filip Salač, teďka po druhém místě v Maďarsku. Má slušně našlápnuto.
2: To teda.
1: A kdo jiný by měl znát brněnskou trať než právě on. Filip Salač? Tak držíme palce.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
3: No je to nejlepší po ránu.

0: Nové Brno, příměšťáky Bruno.
1: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
2: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
3: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
4: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
3: A proč?
4: Mrknout se na auto.
3: A proč?
5: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
6: Bude 8 hodin a to znamená, že bude jenom ve školách zvonit, ale taky tady u nás na Krokodilu budou zprávy. A ty dneska pro změnu, chystá Katka, dobré ráno.
7: Pro změnu, hezké ráno. Městská část Brno Sever plánuje opravit 6 školních budov, víc už za chvíli.
6: Co dáme po 8? Bude například Neil Diamond. Dáme také Bengals Manic Monday. A vydáme se hledat, teda Sebastian se vydá hledat. Pokud hráte hodiny, nemusíte, já vám to řeknu. Za minutu bude 8.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
6: Co počasí, pidi přeháňka přešla přes město Brno, teď chvíli nic a potom odpoledne a na večer nám to začne. Přeháňky budou četnější, místy i bouřky, které můžou být na některých místech i výraznější. A později večer a v noci budou přeháňky přecházet do občasného deště, na některých místech třeba i ustávat. Dnešní odpolední teploty 24 až 27 stupňů. A to zítra, poslouchejte dobře, maximálně stupňů 16.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
10: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
7: Přeji hezké ráno.
10: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
7: Městská část Brno Sever plánuje opravit 6 školních budov za víc než 130 milionů korun. Některé z oprav začaly loni a radnice je letos dokončuje. Na dalších školách práce teprve začínají. Opravy chce městská část stihnout do začátku nového školního roku.
10: Rádio Krokodýl, Znojemsko.
7: Centrem Znojma od včerejška jezdí nová bezplatná autobusová linka. Centrum Bus vyjíždí každou půl hodinu z hlavního vlakového nádraží a projde okruh 8 zastávek. Jezdit bude do konce září. Znojmská radnice tak chce mimo jiné podpořit podnikatele v centru.
10: Rádio Krokodýl, Jihlavsko.
7: V Jihlavské zoo mají mládě pekary Wagnerova. Jeden z nejvzácnějších druhů kopytníků na světě byl dřív považovaný za vyhnulý. Zoo jej začala chovat v roce 2014 jako první v Česku. Teď má skupinu 7 zvířat. Tenistka Karolína Plíšková zahájila úspěšně travnatou část sezony. V prvním kole turnaje v londýnském Queen's Clubu porazila 39. hráčku světa Američanku Kesslerovou 6-7, 6-3, 6-4. Příště se finalistka Wimbledonu z roku 2021 utká s nasazenou trojkou, Kanaďankou Mbokovou.
10: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
6: Dobré ráno, jdeme na silnice, trochu se nám to tam komplikuje, slovo Málenka.
11: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte zdržení mezi 211. a 207. kilometrem. Zdržíte se i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 8. kilometru. V Brně v Bauerově ulici u odbočky na Kohoutovice směrem na Královo pole probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením od Bítejské ulice od křižovatky s Jihlavskou. Ucpané je také přilehlé okolí. A v Uherském Hradišti v Sokolovské ulici došlo k havárii dvou osobních aut. Počítejte se silným provozem. Pro Radio Krokodýl z Global Assistant Lenka Roštoková.
6: Lenko, děkujeme. Máme tady ještě další nehody. Za Blanskem ve směru na Šebrov Kateřinu u odbočky na Olomoučany je vozovka průjezdná kyvadlově kvůli nehodě dvou osobních aut. Na Břeclavku v Kosticích v Břeclavské ulici u křižovatky s hlavní komplikuje provoz dopravní nehoda. Je tam blokován jeden jízdní pruh.
10: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

0: Po 8 hodině můžete na Krokodýlu zbohatnout o celkem příjemnou částku.
1: Máme pro vás 104 800 korun za náš krokodýlí zvuk, tak buďte s námi. Rádio
2: Krokodýl. Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Jeden policista střídá druhého na křižovatce a ptá se, tak co, jak bylo? Ale dobrý. Akorát mě takový malý školáček zaskočil otázkou, jestli se země otáčí okolo slunce, nebo slunce okolo země. Tyjo, to je těžký, co jsem odpověděl. No, použil jsem rafinovanou, vyhýbavou policejní odpověď. Táhni pryč, ty smrade, nebo tě přetáhnu pendrekem.

0: Krokodýlí zvuky, prachy do tří ruky.
1: 104 900 korun českých je ve hře. Kdy, Kačenko?
2: Právě teď na lince 603 103 103, tak volejte.
1: Ano, jak Katka říká, teď. Já jsem jak ti Pavolovi psi, rozsvítí se, neslintám, ale...
2: jako pejsek poslušnej.
1: Přesně. Ne, to k tomu ročele si nic říkat nebudu. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Ahoj, Dominik.
1: Nazdar, Dominiku, co máš pro nás za pěkný tip?
3: Já si myslím, jestli to není náhodou vytáhnutí sáčkovýho čaje, protože většinou je v obalu, tak to musí odtrhnout.
1: Jo.
3: Nějak vzít, mm-hmm. A pak ještě odtrhneš ten papírovej konec, abys to moda došel.
1: Já jsem teď viděl hrozně hezký video čaj na uklidnění. Nejdřív vezmeš ten balíček, nebo tu celou krabičku, mm-hmm. která je v celofánu, tu nemůžeš rozrvat, tak si to zmačkáš, pak to odevřeš, vytrhneš ten papír, samozřejmě si utrhneš ten provázek, pak to zaliješ, ten provázek ti tam spadne, když to vytahuješ, tak se ti roztrhne celý pytlík.
2: A pak vlastně ve finále na ten čaj ztratíš chuť.
1: Přesně tak, na uklidnění. Dobře, jdeme teda otevřít čaj. To tam úplně slyším, to trhání.
2: Tak uvidíme, co na to arbitr. A říká zase ne, a tenhle zpět tady nedávno byl.
1: Jo, a mně se líbilo, jak to ten zvuk zahrál a Dominik, no, než to bylo slyšet, říkal, tak to už ne.
2: Tak to už fakt ne.
3: To už je to 2 roky, co toho...
1: Dva roky ještě ne, ještě ne. Až na podzim to budou 2 roky.
3: Tak je podzim, že jo.
1: Jo, dobrý. Prosím tě, takže ne, někdy příště. Díky, měj
3: dobře,
1: se hezky.
2: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali

0: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx 2000.cz.
1: To nejlepší po ránu s Katkou Horákovou a Tondou Kalou na rádiu Krokodýl.

0: Stereofonik na Krokodýlu 18 a půl minuty po 8 hodině raní, co dnešní počasí. Tak přehánky drobné, ty jsou za námi, i když teďka jedna se blíží k Vyškovu, teďka minulo lehce Rousínov, ale fakticky drobná přehánka, ale odpoledne nám ty přehánky budou přibývat, možná budou někdy bouřky a možná i intenzivnější, tak pozor na to. Teploty, ty nám budou stoupat ze současných 19 v Brně na odpoledních 24 až 27 stupňů.
1: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
2: Pěkné ráno. V brněnské zoo se narodilo 6 malých manulů. Tyto kočkovité šelmy přišly v zahradě na svět po 8 letech. S trochou štěstí už návštěvníci mohou v expozici zahlédnout. Česko zaznamenalo první letošní tropickou noc. Včera před příchodem studené fronty vyvrcholil příliv teplého vzduchu, což se projevilo i na teplotách v noci na dnešek. V Praze ranní minima neklesla po 20 stupňů. Cenu prezidenta převezmou na zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary americká režisérka, scénáristka a herečka Maggie Gyllenhaal a americký herec Jesse Eisenberg. Festival se uskuteční od 3. do 11. července. Čeští hokejisté odehrají příští rok své zápasy v základní skupině B mistrovství světa v Düsseldorfu. Novou verzi Mezinárodní hokejová federace vydala včera. Podle původních plánů měli hrát v Mannheimu. Takové jsou stručné zprávy. Hezké ráno.
0: Za 10 minut bude 8:30.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Zdravý krokodýl, zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
4: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
5: Rádio Krokodýl.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
9: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
10: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
11: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
12: Nepoznávám své známé v dálce.
11: Vidím to na žejdla.
13: Při čtení se mi mlží písmena.
11: Vidím to na žejdla.
14: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
11: Vidím to na žejdla.
15: Při řízení mám neostrý pohled.
16: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Třenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
17: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
5: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
18: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
19: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
18: A proč?
19: Mrknout se na auto.
18: A proč?
20: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
21: Je dobré mít spřízněnou duši.
22: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Z opici a dovést pizzu třeba právě k vám. Co proto musíte udělat?
1: Musíte nám napsat na studio@krokodil.cz, odkud jste, tedy kde posloucháte Krokodýla, kolik vás tam je a proč bychom měli zavítat právě k vám.
0: No a když napíšete na studio@krokodil.cz, tak to možná klapne a přijedem právě k vám, tak si nechte chutnat.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme se podívat na celkem dost plné silnice. Začíná Lenka.
3: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte zdržení mezi 211. a 207. kilometrem. Zdržíte se i na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 8. kilometru. V Brně v Bauerově ulici u odbočky na Kohoutovice směrem na Královo pole probíhá vyšetřování nehody osobního auta s nákladním. Počítejte se zdržením od Bítejské ulice od křižovatky s Jihlavskou. Ucpané je také přilehlé okolí. A v Uherském Hradišti v Sokolovské ulici došlo k havárii dvou osobních aut, počítejte se silným provozem.
0: Ta ulice Bítejská je celkem hodně plná a ze zhora od Jihlavské tam jsou ještě navíc v téhle chvíli také odstavená auta po nehodě, takže tam se nám to taky komplikuje. Jinak, pokud jdete z Kohoutovic, tak se opravdu obrňte trpělivostí. Je to ucpané až nahoru na Libušinu třídu a to zdržení mezi Kohoutovicemi a Pisárkami je zhruba půl hodiny.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě na Rádiu Krokodýl. Rádio Krokodýl, to nejlepší poradí.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Blíží se nám fotbalové mistrovství světa, tak jdeme za dětmi a téma fotbal.
2: Ve školce na Lesné jsme se ptali, kdo z hráčů je ve fotbale nejdůležitější.
3: A ten, co rozhoduje o tom fotbalu.
4: Trenér. Brankář. On kope do míčku.
5: Rozhodčí.
6: Brankář. Přebrání branku.
7: Brankář, on může hýšat na míč.
8: Nejdůležitější je ten, kdo ten fotbal vymyslel.
1: Koho bys

0: strategie je nejdůležitější.
1: Ale já docela souhlasím i s tím, že jako dost je tam důležitý ten rozhodčí, že jo, tak jak to pískne.
0: Právě, když zašustí kapříky, no? Tak se píská no. Na správnou stranu.
2: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Dobré ráno Brno a celá Jižní Moravo. Rádio Krokodýl.

0: Tak doufejme, že Sebastian našel a našel 5 minut před 8:45. Na Krokodýlu teď stručné zprávy.
1: A taky předpověď počasí.
0: V Brně máme 19 stupňů, ve Vyškově 20, Břeclav hlásí 20, Podivín kousek od Břeclavy hlásí 22 stupňů, Žďár nad Sázavou tam je stupňů 17. Odpoledne má být 24 až 27, pak se začne ochlazovat, protože taky odpoledne budou přehaňky. Sem tam bouřky můžou být i výraznější.
2: Rádio Krokodýl. Ranní přehled.
1: Dobré ráno. Římské náměstí v Brně se v létě promění v dějiště kulturních akcí. Program zahájí 10. června mini festival Biograph Sound. Na místě vznikne i letní kino. Vstup na všechny akce bude bezplatný. O složení delegace na summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 22. června. Zopakoval to po včerejším zasedání kabinetu premiér Andrej Babiš. Nechtěl blíže komentovat, zde by měl jet prezident Petr Pavel, který stojí o to, aby českou výpravu vedl. Psychické problémy u svých dětí pozoruje asi třetina rodičů. Zhruba desetina si není jistá, zda jejich děti takové potíže mají. Pokud rodiče u svých dětí nějaké problémy zaznamenají, snaží se je většinou aktivně řešit, ukázal to nejnovější průzkum. Americká hvězda Serena Williams, která před 4 roky ukončila tenisovou kariéru, se dnes vrátí na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Představí se v deblu po boku Kanaďanky Bokové. Původně oslovila i Kateřinu Siniakovou, která ale musela spolupráci odmítnout kvůli odlišnému programu. Takový je přehled zpráv. Hezké ráno.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz. Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Rapo.
3: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Jisk. Správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Blansku. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Blansku otevírá už 10. června.
6: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
8: A tož si ty hloupý v takém horku. Od té doby, co máme doma klimačku od té firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do Veďchasu k nám, koláčka jim dám.
7: Říkáš klimatizací? A od kéhože je?
8: No přece od Klimastylu z Hodonína.
9: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
10: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
11: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla, člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
10: To bude lepší než hodina přírodopisu.
11: Proto pojedeme do Olympie Brno.
12: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
13: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
14: Za kolik bereš?
15: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
14: A proč ještě nejezdíš elektricky?
16: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
2: Rádio Krokodýl.
17: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: 11 minut před 9 hodinou, jeden nákup za 5 prstů.
2: A podrobnosti k novému případu má mluvčí brněnských strážníků Václav Kadraba.
3: Dobrý den všem posluchačům Rádia Krokodýl. Mezi nejčastějšími prohřešky, kterými se strážníci během své služby zabývají, patří drobné krádeže převážně v prodejnách. K jednomu takovému případu vyjížděla hlídka v pondělí odpoledne. Pracovník bezpečnostní agentury v jednom z obchodních domů poblíž centra města zastavil 20-letou ženu, která si v místní drogerii přisvojila několik produktů v hodnotě bezmála 2000 korun a prošla s nimi bez zaplacení přes pokladnu. Přivolaní strážníci po příjezdu z osobních dokladů zjistili, že to není její první podobný prohřešek. Za své chování se více omluvila a ke krádeži se přiznala. Od strážníků si tak vysloužila pokutu v řádu několika tisíc korun, přičemž za majetkový přestupek zase uložit pokutu až do výše 10 000 korun. Ode mě to pro tuto chvíli vše, děkuji za pozornost a za městskou policii Brno přeji krásný den.
1: Děkujeme.
2: Tolik mluvčí strážníků Václav Kadraba, přijeme hezké úterý.
0: Rádio Krokodýl, to nejlepší po ránu.
4: No je to nejlepší po ránu.

0: and I'll write your name.
1: Radio Krokodýl.
2: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
3: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Mimini divadlo Plavba za duhou je na programu v divadle Radost v 16.30.
2: Radio Krokodýl. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
7: Za minutu bude 9, máme úterý 9. června ze studia Radia Krokodýl. Hezké dopoledne přejí Katka Horáková.
8: A Tonda Kalá, krásný den. Ve zprávách víme, jak dopadly další kontroly celníků na tržnici v Hatích. Podrobnosti za chvíli.
7: Po 9. hodině jsou připraveny 90, tedy muzika z 90. let. Například Be Free. So I say, adio, Six Pin on the Reacher. Kiss me, a taky Smash Mood. Hey now, you're an all-star. Půl minuty a bude 9.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
10: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Dnešní počasí zatím dobrý, ale bude se nám to zhoršovat. Máme tady nějakých 21, 20 stupňů, záleží na tom, jak kde se nacházíte. Odpoledne bude až 27, ale odpoledne budou přehánky, sem tam bouřky, můžou být i výraznější. A zítra se nám výrazně ochladí.
11: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
12: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Je 9, hezké dopoledne.
12: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Přivést děti ze sociálně vyloučených oblastí včas do mateřských škol má za cíl dvouletý projekt terénní sociální práce, který spouští městská část Brno Sever ve spolupráci s městskou částí Brno Střed. Pojítkem mezi rodinami a školami budou pracovníci, kteří sami pocházejí z vyloučených oblastí.
12: Rádio Krokodýl. Znojemsko.
8: Celníci znovu kontrolovali tržnici v Hatích. V druhé polovině května zadrželi přes 18 000 kusů a párů zboží, které napodobovalo známé značky. Hodnota zboží by v případě originálu přesáhla 150 milionů korun. Objevili i skrytý sklad a zajistili stovky elektronických cigaret.
12: Rádio Krokodýl. Žďársko.
8: Na Žďársku budou moci lidé v létě navštívit větší počet staveb architekta Jana Blažeje Santiniho Eichla. Propojila je stezka měřící přes 40 kilometrů. Od 1. července do konce srpna budou prohlídky nejen Žďárské zelené hory a baziliky na zámku pod ní. Čeští fotbalisté měli před startem mistrovství světa povinný mediální den ze strany pořadatele FIFA. Svěřenci trenéra Koubka na základně v Dallasu absolvovali focení a natáčení. Hráči například předváděli svoji oslavu střelené branky. Úvodní duel proti Koreji začne v pátek v Mexiku ve 4 ráno našeho času.
12: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
7: Hezké dopoledne, jdeme na silnice, slovo má Lenka.
13: Hezké ráno všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Výškova do Brna očekávejte zdržení mezi 210. a 207. kilometrem. Kolona je také na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. A v Brně popojíždí fronta na Poříčí a na Zvonařce před Dornichem. Hodně ucpaná je Vídeňská do centra před Poříčím. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Tenka Roštoková.
7: Lenko, děkujeme. Taky dobrou zprávou je, že se výrazně sklidnil provoz mezi Kohoutovicemi a Pisárkami, už to není na půl hodiny. Neříkám, že to prosvíští ze bezastavení, ale každopádně ta kolona už tam není. Kdybyste ale ještě o něčem i vyvěděli, tak nám dejte vědět buď do aplikace nebo na linku řidičů.
0: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jeli 9. června, tak někteří už ví, jaké budou mít vysvědčení. Co u vás doma, Kačenko?
1: Ještě netušíme.
0: Ne.
1: To není uzavřený, ještě se testuje písemky, jede to ve velkém, tak jsme napnutí.
0: Taky se u nás doma stále probíhá nějaké doučování. Snad to klapne. Hezké dopoledne.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probodíl a Kalův Frk.
2: Chlubí se Roman. Včera jsem dokázal myšlenkou rozbít 10 talířů. Počkej, a jak? No, řekl jsem manželce, co si o ní myslím.

0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.
1: 9 hodin 13 minut k tomu. Mailová adresa program@krokodil.cz. Tam směřujete vaše prosby a žádosti o hit vašeho života. Dneska je to od posluchače Dominika. Dominik si jako hit svého života vybral skladbu I Don't Want You Back od Imona. Píseň, která se stala výrazným hitem a dodnes patří mezi nezapomenutelné skladby začátku tisíciletí. Tak si ji pojďme společně připomenout. Dominik objednal.
0: Rádio Krokodýl. Hit vašeho života.

0: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na Čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
5: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
6: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
7: Aha.
6: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
7: A co SSB?
6: SSB? Co je SSB?
7: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
6: A to je nějaká nová investice?
7: To je stavební spoření od Buřinky.
6: Aha, a kde se to dá stáhnout?
7: No normálně v Georgii.
8: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
12: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
13: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
14: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
13: A proč?
14: Mrknout se na auto.
13: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Je dobré být spolu.
17: Vaše nejvěrnější rádio.
18: Stále s vámi.

0: Rádio Krokodýl. Poznej hit v jedné sekundě. Jeden hit, jedna sekunda. Poslouchej a vyhrávej.
1: Pav Daddy za námi, před námi hádání hitu v jedné sekundě. Co dneska můžete vyhrát, když ho uhodnete? Mám tady pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu na Ohňostroj, který bude 1. července. Bude to tribuna Regiojetu u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku města Brna. Uvidíte to z první, nejlépe taky nejlíp uslyšíte, budete sedět úplně přímo předtím, takže myslím si, že výhled bude opravdu parádní. Telefonní linka je připravená 603 103 103. Hit v jedné sekundě taky zní takto.
2: 3, 2, 1, go!
1: Dva akordy na kytaru. Zatím jsem pustil, pak si tu písničku pustíme celou. Musím říct, naštěstí si pustíme studiovou nahrávku. Já jsem tuhle písničku jednou slyšel naživo. V Londýně ji ta interpretka, můžu napovědět, zpívala naživo a mě se rulovaly uši. No, takže pojďme na telefonní linku. Radio Krokodýl, dobrý den.
3: Zdravím, tady Katka.
1: Dobrý den, Kačenko, kam vás zdravím já?
3: Do auta.
1: Do auta, v nějaké koloně?
3: Malinko.
1: Malinko, a kde je malinko kolona?
3: Tady u Říbské.
1: U Říbské, jo, no, tak tam, kdyby nebyla, bylo by to divné. Vy jste uhodla název té písničky, nebo jméno toho?
3: Já si myslím, že to je jasná Fergie.
1: Fergie to je. Zpívá se tam Velký holky nepláčou, souhlasíte s tím?
3: Nemyslím si.
1: Já si to taky nemyslím. Každopádně, vy jste uhodla, takže máte dvě vstupenky, abyste viděla zprvní ten Ohňostroj, který bude 1. července. Gratuluju k tomu.
3: Super, moc děkuju.
1: Nezavěšujte a mějte se pěkně. Naschranou.
3: Naschle.
1: Fergie. Big Girls Don't Cry. Ano, to byl dnešní hit, to je dnešní hit v jedné sekundě. A my si ho dáme úplně celý, jako vždy.

0: Tak tohle byla Fergie, Big Girls Don't Cry. Dnešní hit v jedné sekundě. Kateřina uhodla na první pokus. Schválně uhodnete vy ty další devadesátky, které jsou připravené do 10. hodiny. Ano, správně typujete Michaela Jacksona, pak taky můžete typovat Shanice, mám ráda tvůj smích. A taky bude... Jasně, Jimmy Cliff. A taky bude 9:45 za 6 minut. Z Krokodýla pěkné dopoledne.
1: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
3: Dopřejte si nové žaluzie nebo rolety vyšší kvality se čtyřletou zárukou od firmy Žaluzie Slavík, které vám vydrží v oknech dalších 15 až 20 let. www.žaluzie-slavík.cz.
4: Jisk. Správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Blansku. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Blansku otevírá už 10. června.
5: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Telapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Telapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Telapnet.
7: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
8: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3-hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4-hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
7: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
9: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na BYD v Brně.cz.

0: Exkluzivní dlažba Premier od Dytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Krokodýl 99. Každý den po 9. hodině vám vracíme vzpomínky. Celou hodinu hrajeme to nejlepší z 90. let. 90ky v 9. Každý den po 9. hodině. 90ky v 9.

0: And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to...
1: Na Krokodilu jsme si dali Liquido Narcotic, tohle byla poslední devadesátka po deváté, před desátou budou zprávy, a to přesně za tři minuty.
2: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
3: Radio Krokodýl.
4: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Zveme vás do brněnského kina Lucerna, a to na předpremiéru s delegací nového českého filmu Po večerce. Podtitul filmu zní Druhá šance na první lásku. Novou českou komedii Po večerce si můžete vychutnat 9. června v 17.15 v brněnském kině Lucerna. A těšit se můžete i na delegaci herců a tvůrců tohoto filmu.
3: Radio Krokodýl.
2: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
6: Za kolik bereš?
7: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
6: A proč ještě nejezdíš elektricky?
8: Pořiďte si nové Volvo. Elektrické nebo plug-in hybridní. A rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
1: Co vám zahrajeme na Krokodýlu po desáté hodině? Tinu Turner. Bude i Shakira. A chystáme i Činasky.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
1: Zatím ne, ale bude pršet. I když teďka jsou někde drobné přehánky, vidím, že teďka se jedna tak jako mí kolem Velkého Meziříčí možná lehce zasáhne Velkou Bíteš, ale odpoledne těch srážek bude přibývat a teplota nám bude celkem výrazně klesat. Jestliže teď máme nějakých 23 stupňů a odpoledne má být i 27, tak zítra přes den, kdy to bude s deštěm, budou teploty pouze do 16 stupňů.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje Bazén Online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na Bazén Online.cz.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
11: Pěkné dopoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
11: Setkání s jezdci MotoGP, simulátor Formule 1 nebo promítání závodů Velké ceny České republiky nabídne akce Brno Grand Prix, která se uskuteční od úterý 16. do neděle 21. června na náměstí Svobody. Součástí programu jsou koncerty, letní kino nebo výstava historických motorek. Češi zůstávají v jednom zaměstnání déle než většina Evropanů. Vyplývá to ze studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Zatímco dříve byl často důvodem změny práce vyšší plat, dnes hraje stále větší roli jistota. Na trhu práce navíc ubývá pozic a zaměstnavatelé si nové lidi vybírají pečlivěji než v minulosti. Evropská unie zvažuje zásadní změnu pravidel pro ukrajinské uprchlíky. Některé členské státy chtějí z dočasné ochrany vyřadit muže v branném věku, kteří odešli z Ukrajiny po začátku války. Návrh podporují mimo jiné Německo a Polsko, o změnách mluví také Česko. O budoucnosti ochranného režimu jednali ministři vnitra zemí Evropské unie v Lucemburku. České fotbalistky dnes utkání proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápase v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají schodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin.
12: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
1: Pojďme na silnice, slovo má Lenka.
13: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 203. a 196. kilometrem. Podobná situace je na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy od 11. kilometru. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Lenka Ruštoková.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Stanislava dneska slaví svátek, dnes v úterý 9. června, tak z krokodýla velká gratulace a pěkné dopoledne.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Já bych prosila důchod po mým muži. A co byl váš manžel? Souchotinář. No a co dělal? Kašlal. Ale z toho přece nemohl být živ. No, teď taky umřel.

0: Facebookom Radio Krokodýl.
1: Facebookom Radio Krokodýl.
0: Facebookom Radio Krokodýl.
2: A protože právě teď posloucháte Krokodýla, tak sedněte ke svým počítačům nebo k mobilu, který máte určitě po ruce, a napište nám, kde ladíte naše rádio. Jestli trávíte čas s Krokodýlem v práci, ať už na stavbě, v kanceláři nebo třeba v obchodě, tak právě za vámi může zavítat naše krokohlídka, taky Ital Piero Caruso z Caruso Pizza, no a přivezou pořádnou pizzovou nadílku. Tak napište na studio@krokodil.cz, odkud jste, kolik vás tam je a proč máme zavítat právě k vám. Tak už neváhejte a pište a mějte dál bezva úterní dopoledne s Krokodýlem přesně v 10 hodin a 21 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
4: Rádio Krokodýl. Katka Horáková. Krokodýlí zvuky. Pravý do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun. A soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
5: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx2000.cz.
6: Rádio Krokodýl.
7: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
8: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
9: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
10: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
11: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
12: Slyším, Tatart nákupy?
11: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Nakupte malé spotřebiče ETA se slevou 20% a ušetřete při zařizování svého vysněného domova.
12: To je mazec.
11: Tatart, opravdový elektrospecialista.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
16: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
17: 14 slevových kupónů v Tetě. Ušetřete z kupóny, které platí na značky Ariel, Pampers, Nivea, Jar, Gliss a další. Zlevněte si své nákupy o stovky korun. Kupóny platí i na produkty v akci. Více na tetadrogerie.cz.
18: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
19: S Markem Dvořákem učíme děti první pomoc. I v životě dětí může nastat situace, kdy znalost první pomoci rozhoduje o osudech jejich kamarádů, sourozenců nebo rodičů. Proto nejen školám nabízíme online kurz první pomoci pro děti zdarma. Penny. První pomoc. Hezky česky. Více na penny.cz.
7: A teď pozor! Extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Je dobré mít se kam vracet.
6: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.
1: Krokodýl dnes vybírá brněnský restaurant Havana, kde rozhodně ušetříte. Za polévku a hlavní chod dáte jen 100. No a dnes tam můžete poobědvat francouzskou cibulačku s krutony, k tomu hovězí nudličky po alsasku s uzeným masem a žampiony a smažené hranolky. Tak si nechte chutnat s krokodýlem.
0: Za vším hledej menu. Šetříme s krokodýlem.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Radio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: A víme, že brněnští celníci minulý týden zadrželi 800 kilo kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde tak o největší záchyt historii České republiky, kde celníci kratom zadrželi, nebo jestli byli v této souvislosti zadrženi i nějací lidé, zatím zveřejněno nebylo. Nicméně užívání kratomu v Česku výrazně roste a zkušenost s ním má dokonce víc než desetina mladých. Současná vláda se tak chystá legální prodej zpřísnit a důsledně potírat prodej nelegální. No a pokud o kratomu moc nevíte, tak pochází z tropické rostliny, používá se jako prášek a hlavním rizikem spojeným s jeho užíváním je možnost vzniku závislosti a předávkování. Mezi nejčastější negativní účinky patří pohybový motorický neklid, zrychlené bušení srdce, zvracení a zmatenost. Tak kratom rozhodně nebrat, doporučuje Krokodýl.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Chcete zažít letní pohodu se stylovým zahradním nábytkem, vůní grilovaného jídla, terasu mít zastíněnou pergolou a večer svítit designovými lucernami? Přijďte si k nám do odborných center Bauhaus vybrat ze široké nabídky sezónního zboží a zažijte ji také.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
9: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
10: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
11: Nazdar rockeři! Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Balda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Partlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
12: Pivnice Nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přečte hladince popřát, těšíme se na vás.
4: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo. ale nejdřív se stavíme v Cherry.
14: A proč?
13: Mrknout se na auto.
14: A proč?
15: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
16: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: krokodýla Jolanda Be Cool krátce před 11. Hezké dopoledne vám přeje Katka, připravená taky Petra, další zprávy.
1: Hezké dopoledne, nový terénní projekt v Brně chce přivést znevýhodněné děti včas do školek, i o tom za chvilku.
2: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 11. se těšte, bude Bruno Mars. Moc vyvedený song. Taky si dáme Roxette. Těšte si na Marka Ztraceného.
3: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl a nedělej se s tebou na půl.
0: Za necelou minutu bude 11.
4: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska nic moc, bude převážně oblačno. Během odpoledne se objeví četnější přeháňky, místy bouřky, které mohou být i výraznější a teploty stále vysoko 24 až 27 stupňů.
5: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Pěkné dopoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Přivést děti ze sociálně vyloučených oblastí včas do mateřských škol má za cíl dvouletý projekt terénní sociální práce, který spouští městská část Brno Sever ve spolupráci s městskou částí Brno Střed. Pojítkem mezi rodinami a školami budou pracovníci, kteří sami pocházejí z vyloučených oblastí. V čele žebříčku nejvlivnějších žen Česka sestavovaném časopisem Forbes je letos opět většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Ani pořadí na dalších dvou místech se oproti loňsku nezměnilo. Druhá je nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová a třetí generální ředitelka ve sdílené funkci a finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková. Americký prezident Donald Trump formálně nominoval Todda Blanche do funkce ministra spravedlnosti Spojených států. Trumpův někdejší osobní právník, který po odchodu Pam Bondiové z čela ministerstva dočasně zastává její post, teď čelí nejistému boji o potvrzení senátem. Blancheova nominace je testem Trumpova vlivu na republikány v senátu. Bývalý slovenský reprezentant Juraj Kucka ukončil v 39 letech fotbalovou kariéru. V uplynulé sezóně nastupoval ve třetí lize za Baník Prievidza, kde s fotbalem začínal.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Co se aktuálně děje na silnicích, tak to sleduje Lenka.
6: Hezké dopoledne všem posluchačům Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy očekávejte silný provoz a narazové kolony hlavně kamionů mezi 11. a 1. kilometrem. Na Brněnsku před Deblínem směrem od Tišnova narazilo nákladní auto s vlekem do svodidel a vozovka je průjezdná kyvadlově, dejte tam velký pozor. A na výjezdu z Brna směrem na Svita vyleží na vozovce plastový box, dejte tam pozor. Pro Rádio Krokodýl z Global Assistant Stenka Roš.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Na Krokodýlu nás čeká rubrika Krokodýl cestovatel. Tentokrát budeme hádat název jihomoravského města, se kterým je spjato jméno hned několika významných osobností a taky jedna zelenina, a víc už prozradím za pár minut. Vyhrát můžete vstupenky na ozvučenou tribunu u Ohňostrojů na Přehradě, tak si to nenechte ujít.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Just might. Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův Frk.
2: Všichni lidé jsou stejní a chtějí jen to jedno. Povzdechla si židle.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: cestovatel.
1: 11 hodin 21 minut a jdeme soutěžit, přátelé, volejte studio 603 103 103. Mám tady pro vás dvě vstupenky na ozvučenou tribunu RegioJet u přístaviště za budovou lodní dopravy dopravního podniku a jedná se o ohňostroj, který se tam odehraje 27. června. Startuje ve 22.30, no a mám tady pro vás dva lupeny. Tak kdo se dovolá jako první do studia, vyhrává a mám tady samozřejmě nápovědy a někoho už na lince. Hezké dopoledne, Krokodýl, kdo tam?
2: Čau, to je Jarin.
1: Jarine, to jsi ty, co zvolil před chvilkou, nebo je to zase jiný Jarin?
2: Ne, to je jiný.
1: To je jiný, protože mě jsem taky volal jeden, takovej netrpělivý. No tak bohužel byl jsi rychlejší, nebo pro tebe samozřejmě naštěstí. A nabídnu teda dnešní nápovědy. Připraven?
2: Samozřejmě.
1: Tak jdeme na to. Dneska se ptám na název města, kam se můžeme také vypravit na výlet. Je to město v okrese Brno-Venkov, asi 20 kiláků od Brna. Název je odvozen od Iváně nebo na Ivani a toto město je rodištěm Vladimíra Menšíka nebo taky Alfonse Muchy. No a každý rok se tam konají velmi oblíbené křestové slavnosti. A protože křest je nejen dobrý tím, že posiluje imunitu, působí proti zánětům a podporuje trávení, ale taky působí jako afrodiziakum. Takže lidé z tohoto města možná budou pitní divočáci. A já se ptám tebe, jak se tohle město jmenuje?
2: Takže volám si Ivančík, takže Ivančice, ne?
1: Tak jsi divočák, řekni mi, jak to je?
2: Nejsi divočák.
1: Nejseš.
2: A jsem v zaměstnání, takže...
1: Jo, takže ty tam jenom pracuješ. Tak, to chápu.
2: Jo, jo, jo.
1: Každopádně Ivančice jsou správná odpověď a dvě vstupenky na Ignis Brunensis na tu ozvočenou tribunu jsou tvoje. Blahopřeju.
2: Jo, díky.
1: Tak jinak ještě mě zajímá ten chřest, je to tvoje oblíbená zelenina nebo úplně jako
2: Ne, nejdu, já jsem na maso.
1: Na maso, ale tak k tomu ten chřest by mohl být, ne? Aspoň trošičku, co? Když je tak zdravý. Afrodiziakum.
2: Moc jsem to nejedl.
1: Tak doporučuju, možná tomu přijdeš na chuť. Tak mi zůstaň na lince a měj se krásně. Ahoj.
2: Jo, díky, ahoj.
0: Bydlení s Krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s Krokodýlem.
3: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
0: Rádio Krokodýl. Katka Horáková.
4: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
5: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
4: To bude lepší než hodina přírodopisu.
5: Proto pojedeme do Olympie Brno.
6: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
7: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
8: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
9: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
8: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
10: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet? Jedině Tlapnet.
11: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
12: Je to tak, Ford Tourneo Custom. Co na něj říkáš?
11: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
12: A nejen to. Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
11: To chci.
12: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent. Jistota, kterou oceníte.
13: Na zahradu, na terénu. hlasu Tyton, Tyton, dlažby ploty sluší všude přitom. Tyton.
14: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Je dobré mít se komu svěřit.
17: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Zdraví krokodýl.
1: Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. V čem je výjimečná tantrická masáž?
2: Jedná se o celostní rituál, který probouzí energii v těle, harmonizuje tělo, mysl i duši. Je to cesta k hlubšímu sebepoznání, odbourání stresu a zvýšení citlivosti vůči vlastnímu tělu. Patří k tomu práce s dechem, vědomý dotek, individuální celostní přístup a relaxace. Aby tento rituál mohl kvalitně proběhnout, je potřeba si vynahradit minimálně hodinu a půl, nejlépe 2-3.
3: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
4: Rádio Krokodýl.
5: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
1: Jestli patříte mezi fandy motorek, tak už příští týden si v Brně přijdete rozhodně na své. Čeká nás totiž velká cena České republiky a žít tím bude skutečně celé město. Na náměstí Svobody nás čeká setkání s jezdci, MotoGP, simulátor Formule 1 nebo promítání závodu velké ceny České republiky. Nabídne to akce Brno Grand Prix, která se uskuteční od 16. do 21. června. Součástí programu budou i koncerty, letní kino nebo výstava historických motorek. Tak nezapomeňte, už příští týden si užijete velkou cenu i v centru Brna.
0: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radovánky.
3: Bauhaus.
4: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz

0: Klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Čery.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Čery teď pořídíte rodinné SUV Čery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, v červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
9: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
10: Hit za hitem. Radio Krokodýl.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Otýlia Mandraže tady u nás na Krokodýlu. Lehce před 12. blíží se poledne. Dobrou chuť, pokud právě obědváte, a máme pro vás další čerstvé zprávy. Petra připravená.
1: Hezké poledne. Soud v Brně ponechal Jiříkovského z bitcoinové kauzy ve vazbě. Víc o tom za chvilku.
2: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Rádio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 12. z hitu Krokodýla Dario G. Dáme si Faul. A taky chystáme kabáty. Za minutu a tři čtvrtě bude 12.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
6: Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dnešní úterní den bude převážně oblačný, ale s teplotou až kolem 27. Nicméně během odpoledne se objeví četnější přeháníky místy bouřky a pokud jste nechali venku prádlo nebo jako já polstry na lehátku, tak se dáte na modlení, aby pršelo co nejpozději. Držím palec.
7: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Přeji hezké úterý.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Krajský soud v Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let. Česká armáda stále nemá nové francouzské samohybné houfnice César, které mají nahradit zastaralé systémy Dana. První kusy měly dorazit v dubnu. Dodávky ale brzdí technické nedostatky zjištěné při kontrolních zkouškách. Projekt je přitom součástí klíčového aliančního závazku, tedy dobudování těžké brigády. Stát už za Césary zaplatil přes 7,2 miliardy korun. Sám už řídit nemohl, a tak za volant při cestě pro další alkohol posadil svého 11-letého syna. Řeč je o 36-letém muži z německého Braniborska, který dítě požádal, aby ho zavezlo k čerpací stanici, kde si chtěl koupit pivo. Posádka ale daleko nedojela. Na mladistvého řidiče policii upozornili svědci, kteří si na první pohled nezletilého chlapce za volantem všimli. Bývalý předseda Evropské fotbalové unie UEFA Michel Platini potřetí podal trestní oznámení na současného předsedu Mezinárodní federace FIFA Gianniho Infantina. V obou předchozích případech v letech 2018 a 2021 Platini neuspěl. Tvrdí, že jeho někdejší podřízený prostřednictvím křivých obvinění usiloval o jeho vyřazení z boje o post předsedy FIFA.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pěkné poledne taky vám, milí šoféři. Aktuálně pozor v Brně, v Hradecké ulici. Tam je porouchané vozidlo zasahující do jízdního pruhu, tak jeďte opatrně. Policejní hlídky jsou v ulicích Olomoucká, Hladíkova a Heršpická. A opatrní buďte i na trase ze Žďáru nad Sázavou do Kunštátu. Před Rozsečí nad Kunštátem probíhá překládka z havarovaného nákladního auta a silnice je aktuálně uzavřena. Pozor na to, šťastnou cestu.
4: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

máme minutu a půl po 12. Krásné úterní poledne přeje Krokodýl Katka. No a dneska taky blahopřejeme všem Stanislavám, které mají svátek, tak jestli nějakou znáte, určitě dejte vědět a něco hezkého jí napište, popřejte. Nechám už na vás samozřejmě, ať se vám dneska daří a užijte si další hity. Tohle je Dario G.

0: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Zlatíčka Rádia Krokodýl.
2: Jasně, že jo, teď už je Zlatíčka Rádia Krokodýl. No a my jdeme za našimi nejmenšími. Posluchači přímo ve školce v Řečkovicích se jich ptáme, co dělá herec.
3: Tancuje třeba divadle.
4: Herec, že je moc pěkný.
5: Dělá třeba plátky o karkulce, nebo může dělat o ty, co si řekne.
6: Nebo dokáže se být na koncertu toho takového své písničky.
7: Třeba může udělat pohádky a na konci písničky nějaký.
2: Tohle jsou naše Zlatíčka Krokodýla. V Řečkovicích jsme se ptali ve školce, co dělá herec.
1: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráme.
8: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X2000.cz.
9: Rádio Krokodýl.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Bezvafest, největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
16: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
13: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
13: Mrknout se na auto.
9: A proč?
7: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.

0: David Kohler na Krokodilo. Tak doufám, že si užíváte s námi krásný den. My vám k tomu hrajeme. Už jsme byli ve školce, no a teď vyrazíme pro změnu do brněnských škol.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Já se jmenuji Josef Kováček, jsem ředitelem základní školy a mateřské školy v Rozdrojovicích u Brna. Zákaz telefonů se nám určitě osvědčil, zejména z toho důvodu, že děti se spolu víc baví, víc si spolu hrají, víc komunikují a navíc tím i předcházíme negativním jevům, jako je různá kyberšikana, natáčení spolužáků nebo vyučujících a podobně.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Radio Krokodýl.
3: Jisk. Správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Blansku. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Blansku otevírá už 10. června.
4: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
8: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
9: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne. Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte Hladince popřát. Těšíme se na vás.
1: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: kroku dílo Kurt Nilsson, teď už čerstvé zprávy s Petrou, tak o čem budou?
1: Hezké odpoledne a brněnským celníkům se podařil historický úlovek, víc o tom za chvilku.
0: Víme, co se děje.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na jižní Moravě. Lužánecké pracoviště Legato v Kohoutovicích vás zve na Mezinárodní festival mladého cirkusu Freshmanéž. Své umění předvedou artisti z Brna, z cirkusu Legrando a dalších českých měst i ze Slovenska, Německa či Rakouska. Nezapomenutelná podívaná vás čeká od 11. do 14. června na Lužáneckém pracovišti Legato v Kohoutovicích. Více informací na luzanky.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
8: Firma Žaluzie Slavík doporučuje vyměnit staré nefunkční interiérové žaluzie za venkovní, které vám v létě dokáží snížit teplotu v bytě třeba i o 6 stupňů. www.žaluzie-slavík.cz.
9: Už brzy Tiki Taka Live.
10: Veslavkou je u Brna v Zámecké zahradě.
9: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
10: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
2: Radio Krokodýl.
11: Hrajeme vám hit za hitem.
0: O 13. hodině Master KG. Budou Wem. A nebo Marek Ztracený. Se mi líbí. Tak to vám bude hrát Krokodýl po 13. hodině.
12: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska čekejte převážně zataženo, občas deštík, teploty kolem 26 stupňů, je tam příjemně.
2: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
2: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští celníci zadrželi 800 kg kratomu, určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka. Bližší informace k případu kvůli vyšetřování neuvedli. Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Hlavním rizikem spojeným s jeho užíváním je možnost vzniku závislosti a předávkování. V pražském Klementinu dnes meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc. Naměřili tam 20,1 stupně Celsia. Jako tropická noc se označuje ta, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. 81-letá Tajka koupila svým 13 kočkám jejich vlastní dům. Stály v přepočtu 640 tisíc korun a věnovala na to veškeré životní úspory. Vypomohla si ještě hypotékou, kterou po 20 měsících tvrdého odříkání úspěšně splatila. Zakoupený dům navštěvuje denně, aby se o kočky postarala. Poté se vrací do svého obydlí, kde žijí i její děti. Dvě VIP vstupenky na třetí finálový zápas playoff NBA mezi basketbalisty New York Knicks a San Antoniem se vydražily za 1 000 000 korun. Výtěžek z prodeje domácí klub věnuje na podporu znevýhodněných dětí.
2: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A taky nejrychlejší dopravní informace, které opravdu využijete na Brněnsku, v Ivančicích, v Řenkově ulici, dejte pozor, dopravní nehoda. Bourá se taky v Hodoníně ve Velkomoravské ulici, kdyby cokoliv, tak nám dejte vědět na linku řidičů.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Ptej se kolegyně v práci Petry, co pak si dostala od manžela k 10. výročí svatby? Ona je zavede k oknu a ukáže, vidíte tamhle na parkovišti to bežové Porsche? Tak přesně v tom odstínu mi dal 10 kapesníků.

0: Marek Ztracený, to se mi líbí a nám se taky líbí tady v Brně. Jsme tady pro vás, krokodiláci. No a možná jste už zaregistrovali, že světová přehlídka ohňostrojů Ignis Brunensis a Drone Show pokračuje i letos. Máme za sebou úvodní ohňostroj a samozřejmě chystáme další. Čekají nás celkem 3 soutěžní. Bude to Česko, Švýcarsko a taky Finsko. Je to taková hokejová sestava. A navíc nás čekají taky 2 dronová show. Tak máte se na co těšit. Dneska odpoledne si řekneme podrobnosti i k dronovým show. Bude to velké.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
2: Řecký ostrov Levkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
1: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
3: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
4: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
3: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
4: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
3: To chci.
4: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
5: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
6: Nepoznávám své známé v dálce.
5: Vidím to na žejdla.
7: Při čtení se mi mlží písmena.
5: Vidím to na žejdla.
8: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
5: Vidím to na žejdla.
9: Při řízení mám neostrý pohled.
5: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
10: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
11: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
12: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. BrunoFamilyPark.cz.
13: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
14: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
15: Využijte výprodeje na Zalandu. Ušetřete až 50% na stylových kouscích, které oživí váš šatník.
16: Co si vezmu na sebe, když jdu venčit psa? Co si vezmu na sebe na víkend na chalupu?
15: Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 50% ve výprodeji na Zalandu.
16: Co si vezmu na sebe?
15: Zalando.
17: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
18: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
19: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
20: Slyším Datart nákupy?
19: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Výhodněji nyní pořídíte i televizi Hisense, která je skvělou volbou pro gamery i filmové nadšence.
20: To je mazec.
19: Datart, opravdový elektrospecialista.
21: Je dobré mít někoho, kdo vám pomůže. Rádio, které pomáhá.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
1: Je to tady krokodýláci, tajemný, záhadný krokodýlí zvuk. Vy máte šanci vyhrát velké peníze. 104 tisíc korun za tento zvuk. Ptáme se, co to je. Peníze pro celé Brno, celou Jižní Moravu, pro někoho šikovného, kdo uloví a tipne si správně, co to je. 603 103 103, telefonní linka je volná. Můžete hádat, typovat.

0: tuto chvíli voláte, my se ptáme, kdo tam odkud, halo? Rádio Krokodýl, kdo se dovolal a odkud?
1: Halo?
0: Ano, slyšíme se.
1: No, tady je Zdeněk z Oslavan.
0: Zdeňku, zdravíme do Oslavan, pojďme hádat typovat, co to je.
1: No, já bych řekl, že to je ostření nože.
0: Dobře, podle tebe vzniká zvuk ostřením nože. Co na to arbitra? Jaj, není to ani ostření nože.
1: No,
0: znamená to jediné, budeme navyšovat bank a tobě děkujeme do Oslavan za zavolání. Měj se krásně, ahoj.
1: Jo, nashle.
0: Co to může být, krokodýláci? Jdeme si lámat hlavu dál.
2: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Uhodni záhadný krokodýlí zvuk a vyhrávej. Dnes hrajeme o více než 104 tisíce korun.
3: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
2: Radio Krokodýl. Hledáte nový příběh nebo zábavu pro celou rodinu? V knihy Dobrovský Joštova najdete stovky knih, včetně nejčtenějších bestsellerů, zábavné deskové hry a dárky, které potěší. Stavte se v naší prodejně knihy Dobrovský na čáře a objevte, jak vypadá knižní ráj. Těšíme se na vás.
4: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají Den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
5: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
6: Nazdar rockeři. Festival Vezu se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
7: Ahoj, zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinylu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
8: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
9: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
10: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
9: A proč?
10: Mrknout se na auto.
9: A proč?
11: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: První probuzení na moři?
15: První selfie s delfínem.
16: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
17: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. pořád je co objevovat.
18: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Kroku dýl, tak bude pršet, nebude pršet, co Petra, co si myslí?
1: A mě to asi jedno.
0: Tak někdo věří, že i sprchne, se nám trošku zuchladí. 26 stupňů, dneska čekejte i přehánky. Čerstvé zprávy s Petrou.
2: Hezké odpoledne a už koncem týdne se v Brně uskuteční řada zábavních a kulturních akcí, které jsou součástí festivalu Ignis Brunensis, víc o tom za chvilku.
3: Radio Krokodýl.
4: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
5: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a neb na skle malované nabízí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Představení baletu Národního divadla Brno 2 nabízí divadlo Redota v 19 hodin.
4: Radio Krokodýl.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
4: Radio Krokodýl. Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 14. taková Barbie Girl. Bude Taylor Swift. A nebo Poetika. Tak to vám bude hrát Krokodýl.
8: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Dneska by nám tam mělo sprchnout, teploty kolem 25 stupňů.
9: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
4: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
2: Pěkné odpoledne.
4: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
2: V Brně se koncem týdne uskuteční řada zábavních a kulturních akcí, které jsou součástí letního festivalu zábavy Ignis Brunensis. Jde například o páteční den policie nebo víkendovou dopravní nostalgii. První ohňostroj na brněnské přehradě se uskuteční v sobotu 27. června od 22.30. Předcházet mu bude dronová show.
4: Rádio Krokodýl, Břeclavsko.
2: Ředitelství silnic a dálnic může pokračovat v přípravě nového digitálního sjezdu u Velkých Pavlovic na D2. Mimo úrovňová křižovatka má vzniknout zhruba na 33. kilometru dálnice a má ulevit hlavně hustopečím. Předpokládané náklady jsou 72 milionů korun. Stavba by se měla uskutečnit v letech 2029 až 2030. Hlasitým bučením přivítali amerického prezidenta Donalda Trumpa basketbaloví fanoušci na třetím finále basketbalové ligy NBA v Madison Square Garden v New Yorku. Nesouhlasné pokřiky a bučení zazněly poté, co se obraz Trumpa v luxusním diváckém boxu objevil na velkých obrazovkách za zvuků národní hymny. Trump v finále NBA přihlížel jako vůbec první úřadující prezident. Čerstvá česká rekordmanka v běhu na 100 metrů Karolína Maňasová by ráda příští týden na Zlaté tretře v Ostravě před domácím publikem prolomila na nejkratší sprinterské destinaci hranici 11 sekund. 22-letá atletka bude mít na startovní listině několik soupeřek, které už to dokázaly.
4: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: A pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. Na dálnici D2 na prvním kilometru na příjezdu do Brna ze Slovenska stojí v pravém pruhu auto s poruchou. Kamiony se táhnou od 7. kilometru, osobní auta se zdrží od 3. V obou směrech vázne doprava na dálnici D1 u Brna před omezením na 156. kilometru. V Brně v Horních Heršpicích na Starém náměstí čekejte omezení kvůli výkupovým pracím. A okolo 5 minut se popovíždí v koloně na ulici Zvonařka ve směru do Černovic před Dornichem. Pro Rádio Krokodýl z Globa asistánce Kuptil Šar.
1: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
11: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
1: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Muž leží na smrtelné posteli, obrátí se k ženě a říká: Božka, já umírám. Můžu?
3: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.
0: Novinka.

0: Rajcet Fred na Krokodýlo.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: V pátek se chystá velká věc, Den policie, i s rádiem Krokodýl Pavel Šváb, mluvčí policie.
2: Zveme zvláště posluchače Rádia Krokodýl na Den policie na náměstí Svobody. Jednak se tam setkají se svým známými moderátory z rádia, ale uvidí kromě toho, co každý rok, i něco navíc. Budou tam atraktivní disciplíny Mezinárodního policejního mistrovství speciálních pořádkových jednotek. Bude tam koncert hudby Herní stráže a policie České republiky, kde zazní známé rokové a filmové melodie. Nemůžeme opomenout ani přísahu ve 14 hodin, kde slavnostně složí služební slib naši nováčci. No a celý den tam uvidí policejní techniku, jak historickou, tak současnou, moderní. Budou tam i kolegové ze zahraničí se svými vozy, takže si je mohou nakouknout i na to, jak vypadají auta v zahraničí a mohou si je prohlédnout. No a v sobotu se všichni těšíme, že se potkáme na Pánské Lýše, kde od 9 hodin probíhá Mezinárodní policejní mistrovství v jezdectví a tam už je klasický program, jednak skokové derby dopoledne, odpoledne potom speciální policejní parkour a spousta doprovodného programu, jak pro děti, tak i pro dospělé.
0: Pavel Šváb, mluvčí policie, o tom parádní tip na pátek a na sobotu i s Krokodýlem.
1: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě.
0: 14 hodin 20 minut.
3: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie. To jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde si vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Krokodýlí zvuky, prachy do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhraj.
4: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. ProX2000.cz.
1: Radio Krokodýl.
5: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
6: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
5: To bude lepší než hodina přírodopisu.
6: Proto pojedeme do Olympie Brno.
7: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně, na Veveřích Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
8: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
9: Exkluzivní dlažba Premier od Tytonu, 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch, nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
13: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
15: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
16: Je dobré mít společnost na cestě.

0: Daniel Krokodýl, tohle je vaše rádio, jste ready?
1: Are you ready?
0: Stejně jako Enrique Iglesias?
2: Born ready.
0: Počítejte s tím, že se na nás valí bouřky, zasáhne to převážně Blanensko, Boskovicko, Letovicko, tak s tím počítejte, krokodýláci. Enrique Iglesias, právě teď pro vás.

0: Krokodýl na koupáku.
1: Ano, a teď vyrážíme na koupák, léto je tady, no a tak pro vás máme teď dvě vstupenky a pozor, jsou to dvě rodinné vstupenky. Na koupaliště Biotop v Brně jihu, tak volejte studio 603 103 103, soutěžíme, kdo by se chtěl vykoupat tohleto léto zadarmo s krokodýlem, tak má právě teď šanci. 603 103 103, linka do studia. No a my se zeptáme, kdo pak se dovolal a odkud? Krokodýl, halo, slyšíme se? Aj, tam nám někdo vypadl. Tak si vezmeme dalšího. Připomínám, 603 103 103, soutěžíme o dvě vstupenky, tedy rodinné vstupné, to znamená, můžete vzít dvě dítka a dva dospělí dvakrát. Si to můžete užít tohle léto. Volejte studio a vyhrávejte.
2: Ach, Jean, posuňte mi postýlku, svítí mi do očí.
3: Ach jo, to je hrozná práce.
0: Neodsouvejte problém, řešte ho. Žaluzie Slavík, veškerá stínící technika. www.

0: zaluzie@slavik.cz.
1: Stárko, pojď si zatancovat pod zelené.
2: A tož si ty hloupý v takém horku. Od tej doby, co máme doma klimačku od tej firmy Klimastyle, tak to už já nikam nechodím. Však do veďchasu k nám, koláčka jim dám.
1: Říkáš klimatizací? A od kehože je?
2: No přece od Klimastylu z Hodonína.
3: Klimastyle SRO, tradiční zavedená firma v oboru klimatizace a tepelná čerpadla světových značek za nejlepší ceny od návrhu až po realizace. Najdete na ulici Komenského 1 v Hodoníně. Přijďte k nám nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
4: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
5: Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
6: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Rapo.
7: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
8: Pivnice nad Hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrec ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrec. Přijďte Hladince popřát, těšíme se na vás.
9: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
11: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
12: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
11: A proč?
12: Mrknout se na auto.
11: A proč?
13: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
14: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.

0: Děkujeme vám.
1: Děkujeme vám.
2: No vám i tobě a taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Mojo Lady. Tak co ten dešť, krokodýláci, podíváme se na počasí. Teď s Petrou taky na čerstvé zprávy.
1: Hezké odpoledne a mezi Brnem a zastávkou u Brna pojedou historické autobusy, kdy uslyšíte za chvilku.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Zveme vás do brněnského kina Lucerna, a to na předpremiéru s delegací nového českého filmu Po večerce. Podtitul filmu zní Druhá šance na první lásku. Novou českou komedii Po večerce si můžete vychutnat 9. června v 17.15 v brněnském kině Lucerna. A těšit se můžete i na delegaci herců a tvůrců tohoto filmu.
3: Radio Krokodýl.
5: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
6: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
5: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
3: Radio Krokodýl.
8: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 15. hodině Katy Perry. Bude Gump. A nebo Madonna. 14. hodina.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Prvně něco málo sprchne, ale pozor, na Blanensku čekáme velké bouřky, stejně tak na Hodonínsku, Břeclavsku, Mikulovsku. Dávejte pozor v následujících hodinách.
3: Právě Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Historické autobusy letos poprvé vyjedou na pravidelnou linku 405 mezi Brnem a zastávkou na Brněnsku. Už tuto sobotu odjedou od nemocnice Bohunice v 8.42, zpět ze zastávky v 15.47. Zastavovat se bude na všech zastávkách linky. Lidé si jízdenku mohou koupit přímo ve voze. Česká národní banka v září vydá 5 000 korun se speciálním přítiskem jako součást letošních připomínek z tého výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovka vyjde 22. září v emisi 200 000 kusů a bude ji možné vyměnit za jiná platidla o stejné nominální hodnotě.
3: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
1: V Hodoníně se znovu objevili podobní prodejci, i když město tento způsob prodeje zakázalo už v roce 2010. Strážníci doporučují s prodejci nejednat a nic nepodepisovat pod tlakem nebo přímo ve dveřích. České fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápasu v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají schodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
10: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Jirovnické ulici na cestě z centra před Sedláčkovou došlo k nehodě. Postojíte si v kratší koloně okolo 5 minut. Na Brněnsku v Kuřimi na Tyršově ulici u křižovatky s nádražní došlo k dopravní nehodě osobního auta a motorkáře. A převážně kamiony jdou pomalu na příjezdu do Brna po D2 ze Slovenska od 11. kilometru. Osobní auto se pak zdrží od 3. kilometru. A ucpaný je také obchvat Modřic, tedy silnice 152 ve směru na Želešice. Pro Rádio Krokodýl z Globázy stánce Kutilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě.

Jirka Vínár, Krokodýl s vámi, no a taky možná i Deštník na cestu z práce. Tady ale Farben, Fool's Garden, Lemon Tree, Krokodýl.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Rodiče překvapí dceru ve velmi intimní situaci. Můžeš nám vysvětlit, co to má znamenat? To je náš profesor matematiky. Požádala jsem ho, aby mě doučoval. A teď už konečně úplně přesně vím, co je reálné číslo.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Katy Perry, tohle je vaše rádio. Tak pozor na bouřky, jinak v Brně už se chystá pokračování show RegioJet Ignis Brunnen ze světové přehlídky ohňostrojů, také dronové show. No a my jsme zjišťovali, co nás čeká letos nového v rámci dronových show nad městem Brnem za hudebního doprovodu Rádia Krokodýl.
1: Dobrý den, David Zavrálek ze společnosti Spectrum Production. Zdravíme vás z dronových show. Tento rok budou dronové show opět obě festivalové soboty. Dronové show budou začínat ve 22 hodin. První dronová show je věnována tématu 4-roční období, bude doprovázená samozřejmě hudbou od Vivaldiho. Druhá show, druhou festivalovou sobotu 4.7. přinese téma zrození života. Vydáme se společně do dalekého vesmíru, k velkému třesku a samozřejmě až k úplnému počátku životu na naší planetě. Letos se premiérově představí 500 dronů na brněnské přehradě. Díky tomu, že máme nový systém, který startuje z boxů, tak diváci uvidí i trošičku jiný start a samozřejmě ten počet dronů bude téměř dvojnásobný, takže obrazce a celá dynamika show bude jiná, než byli diváci zvyklí z minulých let.
0: Moc děkujeme, David Zavrálek, o tom, co nás čeká nad Brnem. Dvě dronová show. Máte se na co těšit.
2: Krokodýlí zvuky praví do tvojí ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráj.
3: Co tato pájka spojí, ty nerozděluj. Ano, pájecí potřeby nyní v ProEx 2000. Páječky, plynové kartuše, cín, hadice, pájecí kladívka, letovací vody, to vše zakoupíte už nyní v prodejnách ProEx 2000, kde vám také rádi poradíme s výběrem. Pájky a veškeré příslušenství u ProEx 2000.cz.
2: Rádio Krokodýl. Jirka Wiener. Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Pro Moravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz.
4: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
5: Bulharsko, slunečné pobřeží. Odlety z Brna na 8 až 12 dní do 3hvězdičkového hotelu přímo u pláže nebo 4hvězdičkového hotelu s vlastním akvaparkem. Ideální pro rodiny s dětmi.
4: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
8: Přibalte dětem na prázdniny vyletněný balíček od Vodafonu. K mobilnímu tarifu dostanete neomezená data na léto a chytrý lokátor jen za korunu. Stavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: A auto najdete v Brně dokonce dvakrát. Na pobočce Černoviska nabízíme 1200 vozů i hned k odběru. V Express pobočce u obchodního centra Kaskády v Ivanovicích vám pomůžeme s výběrem vozu, nebo si tady můžete vyzvednout vůz, který jste si vybrali online. A na obou pobočkách vaše auto i vykoupíme. Info o otevírací době poboček najdete na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800. Těšíme se na vás na pobočkách AAA Auto v Brně.
11: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Je dobré mít někoho rád. Rádio, které pomáhá.

0: Tak na Jižní Moravě bousky krokodýláci, no a teď vám dáme tipy na bydlení.
1: Bydlení s krokodýlem.
0: Teď už nám na aktuální otázky ohledně realitního trhu na Brněnsku odpovídá Petr Broža, oblastní ředitel Real Spektra. Dneska se ptáme, kde v Brně teď aktuálně koupit byt.
2: Dnes dávají v Brně velký smysl hlavně rozvíjející se lokality s dobrým potenciálem do budoucna. Pro rodiny i investory je zajímavý například Urban Park v Husovicích, tedy lokalita blízko centra s dalším rozvojem. V Králově Poli zaujmou apartmány Křižíkova, které mají výborný potenciál pro nájemní bydlení díky skvělé dostupnosti. A pro vlastní bydlení může být zajímavá také rezidence Krokus na rohu ulic Krokova a Kuldova. Všechny tři projekty dávají smysl jak pro nový domov, tak jako dlouhodobé uložení peněz. Další projekty navíc připravujeme.
0: Na aktuální otázky ohledně realitního trhu v Brně na Brněnsku nám odpovídá Petr Brouža, oblastní ředitel Real Spektra.
1: Bydlení s krokodýlem. Každý všední den po 15. hodině rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem. Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
3: Hit za hitem. Radio Krokodýl.

0: Takhle vám zní krokodýl, díky, že posloucháte, tak dneska nás čekají i bouřky, tak s tím počítejte. No a pokud jedete z práce a právě teď vám píplo hladové oko a říkáte si, kde v Brně ušetřit, dobře natankovat, prozradíme právě teď.
1: Šetříme s krokodýlem.
0: Tip na levný benzín a naftu, dobře poslouchejte. Cena benzínu 38,60, cena nafty 36 korun. Kde? Čerpací stanice Avia, Brno, Vídeňská 131. To je tip pro vás.
1: Šetříme s krokodýlem.
2: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
3: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
2: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru?
3: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
2: To chci.
3: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte.
4: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
5: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
6: Tati, kolik kostí má lidské tělo?
7: To se dozvíš na interaktivní výstavě o fungování lidského těla Člověk a jeho svět v Olympii Brno. Od 5. do 21. června si tam můžeme vyzkoušet aktivity spojené s pohybem, smysly, mozkem, trávením, srdcem a svaly.
6: To bude lepší než hodina přírodopisu.
7: Proto pojedeme do Olympie Brno.
8: Jedna vydařená pomsta, hodně šampaňského a noc plná omylů. Národní divadlo Brno uvádí Strausova Netopíra. Přijďte se pobavit nejlepší operetou všech dob v novém nastudování režiséra Vojtěcha Oreniče pod taktovkou Ondreje Olose. Premiéra 12. června v Janáčkově divadle. Více na www.ndbrno.cz.
9: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
10: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní

0: lidem může vzniknout závislost.
1: Potkáváte je každý den, když jedou do práce. Jsou to vaši sousedé na procházce? Nebo vaši kolegové? Díky Olvinu můžete být milionářem i vy. Tvoříme až 600 nových milionářů ročně. Olvin.
2: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
3: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Cherry.
2: A proč?
3: Mrknout se na auto.
2: A proč?
4: Protože v autosalonech Cherry teď pořídíte rodinné SUV Cherry již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
5: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
6: Na dlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Radio Krokodýl.
1: Největší hudební výběr. Hrajeme hit za hitem.
2: Yes.
3: It is not that funny.
2: That's not that funny.

0: Kol na krokodilo, no a bouřky už máme na Hodonínsku, Břeclavsku, Blanensku, co Petra, bojí se bouřek?
1: Ne, když jsem doma, tak pohoda. Ano, když jsi venku a hodně prší, nemá smysl běkovou utíkat.
0: Jako za oknem se to sleduje hezky, co si dáme do zpráv?
1: A ode dneška je pro chodce k dispozici nová lávka v Králově poli, podrobnosti o tom za chvilku.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
7: Jisk. Správně. Jisk právě otevírá novou prodejnu v Blansku. Jisk nabízí široký sortiment dekorací, nábytku, matrací, přikrývek, polštářů i dalšího vybavení pro domácnost. Prodejna Jisk v Blansku otevírá už 10. června.
8: Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Už brzy Tiki Taka Live.
10: Ve Slavkově u Brna v Zámecké zahradě.
9: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
10: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
11: Radio Krokodýl.
12: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Po 13. hodině Iva Max. Dáme si slzu. Bude i Richie Poveri. V 16 hodin.
13: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
11: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Na jižní Moravě máme krásně, tedy aspoň tady v Brně. Příjemně, 26 stupňů, ale v okolí Brna, Tišnov a taky Blansko a dole Hodonín, Břeclav, počítejte s bouřkami. Krokodýl, víme jak je.
14: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazénonline.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
11: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Hezké odpoledne.
11: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: V Brně se koncem týdne uskuteční řada zábavních a kulturních akcí, které jsou součástí letního festivalu zábavy Ignis Brunensis. První ohňostroj na brněnské přehradě se uskuteční v sobotu 27. června od 22.30. Předcházet mu bude dronová show, která přinese novinku. Více už pan David Zaorálek.
15: Letos se premiérově představí 500 dronů na brněnské přehradě. Díky tomu, že máme nový systém, který startuje z boxů, tak diváci uvidí i trošičku jiný start a samozřejmě ten počet dronů bude téměř dvojnásobný.
1: Brno bude o tomto víkendu lákadlem také pro dopravní nadšence, protože se bude konat tradiční dopravní nostalgie. Do ulic tak opět vyjedou historické a retrovozy dopravního podniku a technického muzea. Mezi nimi i nově opravený trolejbus dopravního podniku typu 9TR z roku 1980. Ode dneška je pro chodce k dispozici nová lávka v Králově poli. Vede od Královopolské železniční stanice do protější Myslínovy ulice a přes Ponávku. Díky propojení s podchodem pod železnicí, tak lidé získali novou zkratku, například do nedalekého zamilovaného Hájku. Ve čtvrtek začne 23. mistrovství světa ve fotbalu. Závěrečný turnaj se poprvé odehraje v rozšířeném formátu s rekordními 48 týmy a ve třech zemích. V Americe, Mexiku a Kanadě. Po 20 letech a po druhé v samostatné historii se světového šampionátu zúčastní český výběr.
11: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Pojďme na silnice, víme, jak to jezdí.
16: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Jedovnické ulici u křižovatky se Sedláčkovou došlo k nehodě autobusu se skútrem. V obou směrech počítejte se zdržením. Na Brněnsku v Kuřimi na Tyršově ulici u křižovatky s nádražní policisté došetřují nehodu osobního vozidla s motorkářem. Očekávejte zdržení v koloně kolem 5 minut na Poříčí do centra před Vídeňskou a v obou směrech je ucpaná také Zvonařka u Dornichu. Doprava místy zpomaluje, a to převážně kamiony v pravém pruhu na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy od 182. kilometru. A stále čekejte zdržení i na D2 před Brnem. Místy kamiony zpomalují už od 15. kilometru. Osobní auta se zdrží od exitu 3. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Jakub Tilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích?
17: Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07.
3: Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě

0: Jirka s vámi, no a za okamžik už taky kolega Honza Ženek Hlaváček bude brněnské hantec.
1: Hit za hitem. Radio Krokodil.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Krokodýl a Kalův frk.
2: Na zastávce stojí autobus, chystající se na odjezd. Běží za ním celý spocený chlap a křičí: pane řidiči, zastavte, jinak nestihnu práci. Řidič chce odjet, ale cestující ho přesvědčí, aby počkal. Chlápek doběhne k zadním dveřím, naskočí, dveře se zavírají a on si vítězoslavně oddychne a říká: revize jízdenek,

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Hit zajtem. Radio Krokodýl.
1: Aj.

0: Favorito, favorito, bang, bang, krokodýly, pěkné odpoledne. 16.20 přesně, Daddy Yankee, Luis Fonsi a Krokodýl s Hantecem.
1: Hantec na rádiu Krokodýl.
0: A pozor, dneska je to bonusový Hantec, mám tady dva vstupy na svátek řemesel v Kunštátě. Bude to o tomto víkendu 13. 14. sobota, neděle. Kdybyste k tomu chtěli info, tak koukněte www.svatkyremesel.cz a kdo to chce zkusit a vyhrát v našem Hantecu, tak si volá 603 103 103, myslím, že úplně složitý to dneska není. Janek je ready, takže Janku, zdar jak svíňa skroksný.
2: Zdar jak svíňa skroksný. Víte, co to je gulin blča, nebo gulinová blča?
0: Blča, gulinová, tak to je teoreticky jako docela dobře odvoditelný. Pojďme se podívat na telefon. Tak, nikdo zatím, 603, 103, 103 krokodýláci. Svátky řemesel dvakrát, vstup o víkendu pro toho, kdo zná Hantec. Zkusili jsme ve štaklu, tam jsme úplně nakole pochodili z mýho pohledu.
3: To je žena, kterou sdílí dva muži.
4: Skupinový sex? Nacpaná šalina?
5: Gulin? To bude nějaký grónský šulin.
6: To bude vodník.
0: Těžká fantazie ve štatlu proběhla. Jestliže to je gulin, tak je to něco k jídlu, moje oblíbené mimochodem. Ale když je to blča, tak to nebude v té formě, co se dává po polévce, ale je to právě ta polévka. Takže na telefon nemáme stále nikoho, takže Žany, ty to můžeš jako odkódovat asi bez problémů.
2: Gulin blča je gulášová polívka. Tak si ho dneska vyštat, tu někde dejte, hoďte to za žebřík a mějte betelný den.
0: Betelný den a užijte si v Kunštátě svátky řemesel 13. 14. www.svátkyremesel.cz.
1: Brněnské Hantec na rádiu Krokodýl.
0: 16 hodin 21 a půl minuty. Dobré odpoledne.
7: Oslňte skvělým dárkem, přátelé, nebo si konečně udělejte radost sami. Gastrofans Akademie, to jsou kurzy vaření, které z vás pod vedením Honzy Rimplera udělají v kuchyni masterchefa. Grilování, stejky, ryby, Itálie, Indie a další témata, kde se vybere profík i hobík. www.gastrofans.cz/akademie.
1: Rádio Krokodýl, Zbyněk Loucký. Bydlení s krokodýlem. Každé všední odpoledne rady a tipy pro vaše lepší bydlení. Bydlení s krokodýlem.
8: Kolik dostanete za svou nemovitost v Brně? Záleží na tom, kdo za vás vyjednává. Real Spektrum už 35 let hájí vaši cenu. Letos nám navíc patří titul Brněnská realitka roku. Real Spektrum je vaše jistota. Aktuální cenu nemovitosti zdarma zjistíte na realspektrum.cz.
1: Rádio Krokodýl.
9: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
10: Když chci nové brýle, vidím to na žejdla.
11: Nepoznávám své známé v dálce.
10: Vidím to na žejdla.
12: Při čtení se mi mlží písmena.
10: Vidím to na žejdla.
13: V kanceláři u počítače mě bolí hlava.
10: Vidím to na žejdla.
14: Při řízení mám neostrý pohled.
15: Alež Žejdl oční studio najdete 4x v Brně. Na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
16: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom. Tyton.
17: Exkluzivní dlažba premiér od Tytonu. 4 atraktivní odstíny, jedinečný povrch. Nyní se slevou 18%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
19: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní suché krmivo Royal Canin Maxi Starter Drůbež 15 kg za 1530 korun. Allegro Days jen do 22. června. Když něco, tak Allegro.

Deštníková Riana z Krokodýla. Půl páté, 2 minuty krokodýláci, sice se tam radši, ale deštníky potřebovat asi nebudeme. Každopádně písničku pro Stanislavu, protože má dneska svátek. Tak hlavně Stáni Vachové, srdečné pozdravení a taky přání všeho nejlepšího. Připraven Calta a Pokáč, písnička. Holky, Stáně, všechno nejlepší.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Zdraví krokodýl. Na aktuální otázky ohledně tantrických masáží nám odpovídá Sylvie Zahradníková, profesionální masérka a koučka intimity. V čem je výjimečná tantrická masáž?
1: Jedná se o celostní rituál, který probouzí energii v těle, harmonizuje tělo, mysl i duši. Je to cesta k hlubšímu sebepoznání, odbourání stresu a zvýšení citlivosti vůči vlastnímu tělu. Patří k tomu práce s dechem, vědomý dotek, individuální celostní přístup a relaxace. Aby tento rituál mohl kvalitně proběhnout, je potřeba si vynahradit minimálně hodinu a půl, nejlépe 2-3.
2: Zastavte se na chvíli, vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli, vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi-masáže.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Nazdar rockeři. Festival Vesuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna. A rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Valda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vesuv.cz.
4: Mami, já se nudím. Co dnes budeme dělat?
5: Tak vyrazíme do Toboga Bongo v brněnském Avionu. Jsou tam prolézačky, skluzavky, tobogány, horolezecká stěna a mnoho dalších atrakcí. A když ti to nebude stačit, přejdeme si hned vedle do Airjumpu. Je to velký sportovně zábavní park, kde jsou třeba trampolíny, pěnové bazény a adrenalinová skluzavka.
4: Mami, já chci do Bonga. Tam nás to vystřelí úplně do oblak. www.toboga.cz. Léto plné her, pohybu a radosti.
6: Stavební sezona pokračuje ve stavebninách Mlenský. Stavebniny Mlenský pro vás připravili super ceny na stavební materiály, tedy na sádrokartony, izolace, omítky, betony, cihly, lepidla, barvy a spoustu dalších. A navíc 10. června stavebniny Mlenský pořádají den otevřených dveří. To znamená ještě lepší ceny a občerstvení pro nakupující zdarma. Stavebniny Mlenský, Hvězdoslavova 4A, Brno, Slatina.
7: Firma Mlenský, raj pro váš byt.
8: Zdraví vás kapela Piráti 44, která se po delší pauze vrací na palubu se Zbrusunovým albem 101. Album vyjde na vinilu, CD a digitálně. Info o zvýhodněném předprodeji alba 101 najdeš na www.pirati44.cz. Pod hladinou řeky.
9: Za kolik bereš?
10: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.

0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
1: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
2: Mějte krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv.

0: Tak to mě moc nezajímáte. Klasika Shania Twain a my máme před sebou za minutu pátou zprávy a ty nás teda zajímají, o čem budou. Vítej, Péťo.
1: Hezké odpoledne, brněnským celníkům se podařil historický úlovek, i o tom už za chvilku.
0: Tak to gratulace.
2: Radio Krokodýl.
3: Tipy, kam vyrazit v Brně a na Jižní Moravě.
4: Pěkné úterý, zveme vás dnes do divadla. Hororovou muzikálovou komedii The Addams Family uvádí hudební scéna Městského divadla Brno v 18 hodin. Rokový lidový muzikál Jánošík a neb na skle malované nabízí Městské divadlo Brno na letní scéně na Biskupském dvoře ve 20.30. Představení baletu Národního divadla Brno 2 nabízí divadlo Redota v 19 hodin.
3: Radio Krokodýl.
0: Hrajeme vám hit za hit. Krokodýl stále hity připravená. Hungry Eyes Erika Carmena. Taky Jennifer Lopez. Teď právě pátá odbí a budou drahokamy sypat se z krokodýla.
5: Akce týdne Kovošrotu Barco. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo.
6: Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: 17 hodin a ve Žďáře v podstatě velmi podobné stupně. V Šepkovicích tam to ladí krásně, tam jsme na 17, ve Žďáře jsme na 16, ale byl taky i slévák pěkný, to bylo 14 a u nás je 20, no je tam skoro 10 stupňů chladní, jak včera krokodýláci, doufám, že to dáváte a že to zvládáte. Před náma je středa, zítra opět oblačno, zataženo a taky s lehkým deštěm a bude ještě víc studeno. Zítra odpoledne na Moravě 17, na Vysočině 15 stupňů.
3: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
1: Je 5 hodin, hezké odpoledne.
3: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
1: Brněnští celníci zadrželi 800 kilogramů kratomu určeného k nelegální distribuci. Jde o největší záchyt v historii Česka. Bližší informace k případu kvůli vyšetřování ještě neuvedli. Kratom pochází z tropické rostliny a používá se jako prášek. Hlavním rizikem spojeným s jeho užíváním je možnost vzniku závislosti a předávkování. Krajský soud v Brně ponechal Tomáše Jiříkovského ve vazbě, ve které je od loňského srpna, v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Jiříkovský je obviněný mimo jiné z legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu až 30 let. Veterináři s úředníky Ministerstva životního prostředí přijeli odebrat samici lva zápasníkovi MMA Karlu Vémolovi, který zvíře choval v Měchenicích. Důvodem pro už dříve avizovaný zásah byl fakt, že Vémola neměl patřičné dokumenty dokládající původ lvice, která tak podle paragrafů připadla státu. Stejný osud potkal v minulosti zápasníkovu tygřici. Osminásobný vítěz zlaté hokejky David Pastrňák z Bostonu podle očekávání nechybí ve finálové desítce ankety o nejlepšího českého hokejistu minulé sezóny. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku postoupilo 9 hráčů působících v NHL a hvězda extraligových Pardubic Roman Červenka.
3: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Úterní doprava pod dohledem Krokodýla a Jakuba.
7: Krásné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně v Jedovnické ulici u křižovatky se Sedláškovou došlo k dopravní nehodě autobusu se skútrem. Stále tam očekávejte komplikace. Ucpaná zůstává ulice Zvonařka směrem do Černovic před Dornichem a pomalu se jede také na příjezdu do Bystrce od Žabovřeské ulice. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Bratislavy očekávejte kolony pomalu jdoucích kamionů už zhruba od 20. kilometru, ale osobní auta se zdrží zhruba od 3. A silný provoz je také převážně v pravém pruhu na D1 na příjezdu do Brna z Prahy, momentálně od Popůvek pro Rádio Krokodýl z Globázy stánce Koptilšar.
3: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Dobré úterní odpoledne s krokodýlem na cestu z práce i na čas, který už trávíte se svými zlatíčky, s chlapečky, s holčičkami. Vás zdraví Petr Holík, krokodýl, a mimochodem naše zlatíčka nám prozradí, kdo z hráčů je ve fotbale nejdůležitější, děcka?
1: Nejdůležitější je ten, kdo ten fotbal vymyslel.
2: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Nechte se bavit.
1: Nechte se bavit.
0: Rádio Probíl a Kalův Frk.
2: Stěžuje si paní Novotná. Už mě nebaví diskutovat s manželem. Proč? Co pak se dá diskutovat s někým, kdo nemá nikdy pravdu?

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme. Take me where the sun is shining, where the air up in the skies are in my eyes.

0: Zlatíčka Rádia Krokodýl.
1: Přejeme krásné odpoledne do školiček pro Zlatíčka. Mimochodem speciálně ta naše školička na Lesné dneska řeší sport. A řešíme, kdo je nejdůležitější ve fotbale, děcka.
2: Ten, co rozhoduje o tom fotbalu. Trenér, brankář, on kope do míčku. Rozhodčí.
3: Brankář, přebrání branku.
4: Brankář, on může hýškat na míč.
3: Nejdůležitější je ten, kdo ten fotbal vymyslel.
1: Děkujeme. To už je vymyšlený strašně dávno, takže tady je podstatné ten, kdo nosí desítku, stručně řečeno třeba Lionel Messi, že jo? Cristiano Ronaldo, tvůrce hry, i když ten hraje se sedmičkou od jak živa. A ti, co jsou odborníci, tak vědí, že prostě střední záložník neboli playmaker, desítka tam udává tempo hry, golové šance, přepíná mezi obranou útokem. Takže všechny takové hráče, pokud máte třeba takhle šikovné děti, zdravíme a ať se jim v tom fotbale moc daří, ať je to na jakékoliv okresní, krajské nebo vyšší úrovni a divizi.
0: Zlatíčka Rádia Krokodýl. Každý den se ptáme našich nejmenších posluchačů z brněnských a jihomoravských školek. Zdravý krokodýl. Zdravý krokodýl. Každý den rady a tipy pro zdravý životní styl na rádiu Krokodýl.
5: Zastavte se na chvíli. Vypněte svět kolem. Uvolnění těla i mysli. Vědomý dotek a hluboká relaxace pro muže, ženy i páry. Individuální a diskrétní přístup, kde si dopřejete klid a rovnováhu. To jsou tantrické masáže Sisi. Objednávejte se na sisi@masaje.cz.
0: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
6: Prázdninové Brno. Příměšťáky Bruno.
7: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
8: Hrajem si každý den.
9: Tlapnet, váš spolehlivý internetový parťák. Instalace zdarma, skvělá cena a non-stop podpora. Není divu, že je drtivá většina zákazníků s Tlapnetem dlouhodobě spokojená. Internet, jedině Tlapnet.
10: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
11: Aha.
10: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
11: A co SSB?
10: SSB? Co je SSB?
11: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
10: A to je nějaká nová investice?
11: To je stavební spoření od Buřinky.
10: Aha, a kde se to dá stáhnout?
11: No normálně v Georgii.
12: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
13: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
14: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prstní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! V červnu se hraje v Eurojackpotu o celkem 10 Kalifornií od Volkswagenu. Stačí vsadit plný tiket na úterní slosování a tahle cestovatelka může být vaše. Kam vyrazíte, až ji vyhrajete? Eurojackpot.
19: A auto je od 4. května také v Ivanovicích. Prodáváte vůz? Přivezte ho na naši novou Express pobočku. Dáme vám nejvýhodnější cenu na trhu a převezmeme záruku za technický stav. Kupujete vůz nebo ten svůj chcete vyměnit s bonusem za novější? Vyberte si online nebo se stavte a vybereme ho spolu. Auto vám pak přivezeme z jakékoliv pobočky až sem. Navštivte nás ve všední dny od 10 do 8 u OC Kaskády. Těšíme se na vás v AAA Auto Brno Ivanovice.
20: Je dobré mít někoho, kdo se o vás postará. Rádio, které pomáhá.

0: Pohodová muzika, Krokodýl, Queen, Radio Gaga. Zdravíme do školy, kde prostě víte, že mobil do lavice nepatří a my fandíme školám, které omezují mobilní telefony. A teď se pojďme podívat, které další škole se to povedlo a daří.
1: Krokodýl tleská školám, které dětem omezují používání mobilních telefonů v době výuky.
2: Jsem Ivan Lostač a jsem ředitelem základní školy na Masarykově náměstí ve Chlapanicích. Omezení mobilních telefonů máme pouze na prvním stupni s tím, že děti samozřejmě pokud potřebují tento mobilní telefon o přestávce použít, tak mohou s dovolením paní učitelky nebo paní asistentky.
1: Za naše děti děkuje Rádio Krokodýl. Je jaro, mějte se rádi.

Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky, dohrála fantastická pecka, ale Farben krokodýláci a za zvuky do ruky tady už je připravená krásná částka, o kterou si teďka vy plnoletí s náma můžete samozřejmě zahrát. 105 tisíc korun rovných právě teď ve hře. Takže plnoletí, připravte si telefony 603 103 103, volejte právě teď.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro vše.

0: Tak svatýho Vyšu se vohnou ty bohémy, posíláme i do Kanic Luborovi, který má rád tuhle písničku, jako mnozí z vás na cestě z práce. Jdeme hrát do Prachy.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky.
0: Jak je na tom naše posluchačka, co se dovolala jako první nejrychlejší šikovna? Dobré odpoledne, Petr, zdraví.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak Jana na telefonu by měla být, že Jani?
2: Ano, ano.
0: Jani, máte ráda vohnouty?
2: Jo, písničku miluju.
0: No, super. Tak, Jana má 18, říkala, souhlas nám dáte, Jani?
2: Ano.
0: Super, děkujeme. Ano. Takže vítejte na hře o 105 tisíc korun. Tak, zvuk zní takhle. A pojďte sem s nějakým bohemským řešením, co ty prachy vybere a bude to super, ne?
2: No, já si myslím, že je to zlomení opečeného toustu. Mm-hmm.
0: Jste si dělala svačinu před chvílí, jste si dělala toustíček,
2: jo,
0: co?
2: Jo, jasně.
0: Tak, arbitr se nasmívá, říká, prej, ať pošlete taky za dva tousty, že by si dal. Zlomení opečeného toustu, 105 tisíc korun právě teď, dáme nebo nedáme? Tak dneska si dejte ty tousty vy, Jani, a my zvedáme bank. Já vám moc děkuju, mějte se strašně krásně, pěkné odpoledne, nashledanou.
3: Tašky, folie i okapový systém máme, ale je to to jediné, co potřebujete pro vaši novou střechu. Navštivte prodejny Pro X 2000, kde nakoupíte i veškeré příslušenství, jako vrtáky do dřeva i betonu, šrouby, řezné kotouče, kladiva, nářadí, hykoky, nýtovací kleště a mnoho dalšího. Vše pro vaši střechu pod jednou střechou. Prox2000.cz.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do tvý ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolte.

0: Mějte Krokodýla v kapse každý den. Stáhněte si naši aplikaci do mobilu a poslouchejte Rádio Krokodýl kdekoliv a kdykoliv. Stahuj a vyhrávej na www.krokodil.cz.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Pobyty u moře v krásné italské Kalábrii. Odlety z Brna. Velké slevy last minute. Na odlety v červnu a červenci.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Máte už tip na výlet? Pokud ne, tak vás zveme do Moravského krasu, který vás láká světoznámou propastí Macocha a tajuplnými vápencovými jeskyněmi, kam vás dopravíme vláčkem a lanovkou. Občerstvit se můžete v hotelu Skalní mlýn nebo v chatě Macocha v samém centru tohoto jedinečného území s nedotčenou přírodou. Pracovníci společnosti Promoravský kras se těší na vaši návštěvu. www.skalnimlin.cz

0: klimatizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: FMX Gladiator Games se po dlouhých 27 letech vrací do Brna. Nejlepší světoví jezdci freestyle motocrossu ti předvedou show plnou dechberoucích triků. Zažiješ souboj novodobých gladiátorů a rozhodneš, kdo vyhraje. Legendární FMX Gladiator Games 27. února 2027 v brněnské T-Aréně. Vstupenky v síti Ticketportal.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Daruj krev Brno. To je festival Fakultní nemocnice Brno na podporu dárcovství krve. V pátek 12. června u Jošta na vás od 11 hodin čekají stánky nemocničních pracovišť, kulturní program i gastrozážitky. Přijďte s námi podpořit dobrou věc.
4: Již od středy v nabídce. Veselá kráva 120 gramů, různé druhy za 29,90 a Mila 50 gramů za 17,90. Najdete v prodejnách Brněnka.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Mami, kdy pojedeme na ten výlet do světa z kostek?
7: Brzo, ale nejdřív se stavíme v Chery.
6: A proč?
7: Mrknout se na auto.
6: A proč?
8: Protože v autosalonech Chery teď pořídíte rodinné SUV Chery již od 519 tisíc korun. A navíc každý návštěvník hraje o vstupenky do Legolandu. Seznam autosalonů najdete na cherrymotor.cz.
9: Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

0: Nema je 17 hodin 58 minut krokodýláci. Stále hity a mimochodem připraveny i zprávy s Petrou na 18. za 2 minuty.
1: Za kolik bereš?
2: No, za 2000. A stejně nikam nedojedu.
1: A proč ještě nejezdíš elektricky?
3: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopalace Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopalace Brno. Jízda, která vás bude bavit.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Už brzy Tiki Taka Live.
6: Veslavkov je u Brna v Zámecké zahradě.
5: Richard Krajčo, Jiří Procházka, Antonín Panenka, Lukáš Vorlický.
6: Tiki Taka Live 26. Lístky kupuj na ticketportal.cz.
7: Radio Krokodýl.
1: Hrajeme vám hit za hit.
0: Necelá minuta do 6. krokodýláci. Mimochodem jsme připraveni na zprávy samozřejmě s Petrou, takže přejeme všem s krokodýlem krásné pozdní odpoledne, že Péťo?
8: Hezké odpoledne mezi Brnem a zastávkou u Brna pojedou historické autobusy, i o tom za chvilku.
0: A po 6. bude Whitney Houston. Taky bude Moto, Tiesto, Ava Max. Tak sorry, že mám rád hory. Hodíme si tam hory a bude taky řeka snů, krokodýláci. No a teď počítejte do 5 a bude 6 přesně.
9: Akce týdne Kovošrotu Barko. Jen tento týden dostanete za mosazný plech kus i drát 150 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
7: Rádio Krokodýl. Počas.
0: Hodin 18 a stupňů v Brně, když dobře, tak 20, v Šepkovicích 16,9, Zdéňo, Rosničko, děkujeme, Péťa Vežďáře má 16, pambu zaplatě po dešti, ale někde třeba v Jeseníkách teďka pršet začalo, krokodýláci. Zítra čekáme, že bude taková zatažená středa, přeháňková a hlavně bude to nejstudenější den týdne, takže odpoledne maxima na Moravě 17, na Vysočině 15 stupňů.
10: Prima náladu za každého počasí vám přeje bazén online.cz. Internetový obchod s bazény a příslušenstvím. Vyberte si na bazénonline.cz.
7: Zprávy Rádia Krokodýl. Stručně a přehledně.
8: Hezké odpoledne.
7: Rádio Krokodýl. Víme, co se děje v Brně.
8: Historické autobusy letos poprvé vyjedou na pravidelnou linku 405 mezi Brnem a zastávkou na Brněnsku. Už tuto sobotu odjedou od nemocnice Bohunice v 8.42, zpět ze zastávky v 15.47. Zastavovat se bude na všech zastávkách linky. Lidé si jízdenku mohou koupit přímo ve voze. Česká národní banka v září vydá 5 000 korun se speciálním přítiskem jako součást letošních připomínek z tého výročí vzniku Národní banky Československé. Bankovka vyjde 22. září v emisi 200 000 kusů a bude ji možné vyměnit za jiná platidla o stejné nominální hodnotě.
7: Rádio Krokodýl, Hodonínsko.
8: V Hodoníně se znovu objevili podobní prodejci, i když město tento způsob prodeje zakázalo už v roce 2010. Strážníci doporučují s prodejci nejednat a nic nepodepisovat pod tlakem nebo přímo ve dveřích. České fotbalistky dnes utkáním proti Walesu zakončí kvalifikaci mistrovství světa, které se bude hrát v příštím roce. V zápasu v Cardiffu bude ve hře první místo ve skupině B1. Oba dosud neporažené týmy mají schodně 11 bodů. Utkání začne v 19 hodin.
7: Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Tak doufám, že vám to jede, krokodýláci. 18. hodina, špička je na ústupu a s Kubou víme, kde jsou ještě případné komplikace.
11: Pěkné odpoledne pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně dejte pozor na dopravní nehodu na Sportovní ulici na cestě do centra u křižovatky s Rajsigovou. Postojíte si tam v kratších kolonách. Doprava zpomaluje ze všech směrů před křižovatkou Dornichu a Zvonařky. Převážně nákladní doprava zpomaluje v pravém pruhu na bratislavské dálnici D2 na příjezdu do Brna od 15. kilometru. A silnější provoz je také na hlavním tahu z Brna na Černou horu před Lipůvkou. Pro Rádio Krokodýl z Globál systém. Hance Koptilšár.
12: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na jižní Moravě.

Dobré pozdní úterní odpoledne, krokodiláci, všem na Moravu, Vysočinu, k Břeclavi, Třebíči a i Hodonínu. Zdraví Peťan Holíka, posíláme Tiesta.

Když mi lásku tvrdí, že chceš víkend strávit někde na pláži, tak mě to uráží,

žerou prvý nebo amatér. Kopce byly, jsou a budou vždycky fér. Jestli chceš zážitek, co nemá zápory,

0: Moravská filharmonie opět a Radeček ze Šumperka. Všechny šumperáky, co jsou u Krokodýla, zdravíme, doufám, že vám to hnedle udělalo daleko lepší náladu krokodýláci. 6:45 pryč. Mimochodem, Maria Bousková hraje proti Polině Kudermetovové a je to na dobré cestě. 1-0 získala první set, v podstatě 6-0, takže Majko, ať se daří, ať to lítá, ať to lítá. Ježiš, teď tam měl být tenis, sakra, proč tam není tenis? Teď tam měl být tenis. Možná si taky jdete, kluci, pinknout s kamošem nebo s trenérem, tak ať se vám daří. A vás všechny ostatní, co zůstáváte na vlně, zvu do řeky snu s Billym Joelem, krokodýláci. Dobrý podvečer.
1: Krokodýlí zvuky, prachy do ruky. Už jsme mezi vás rozdali 3 miliony korun a soutěžíme dál. Čekej na výzvu moderátora, dovolej se do studia, uhodni zvuk a vyhráli.
2: No, občas něco střihnu, pak do toho pořádně praštím a nebo něco utáhnu. Ale s kvalitním nářadím to jde raz dva. Pro X 2000. Klempířské vybavení, akunářadí, zkrátka veškeré potřebné nářadí nejen pro vaši střechu. Vybírejte z naší široké nabídky nářadí. Pro X 2000.cz.
1: Rádio Krokodýl. Petr Holík.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu kuřecí prsní řízky XXL v ceně 99,90 za 1 kg. Salátová okurka 1 kus za 9,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Milane, koukám, že jsi spořídil nové auto?
5: Je to tak, Ford Tourneo Custom, co na něj říkáš?
4: Pro 8 osob a ještě tolik místa v zavazadlovém prostoru.
5: A nejen to, Custom má variabilní sedadla, výběr ze 3 motorizací, 4 standardních výbav a možnost pohonu všech kol. A nyní jej pořídíš s akčním cenovým zvýhodněním.
4: To chci.
5: Zamluv si testovací jízdu a prohlídku vozidla na www.carent.cz. Carent, jistota, kterou oceníte. Tradiční akce pro celou rodinu. Kunštátský svátek řemesel a ušlechtilé krásy koní nabízí i letos bohatý a zajímavý program. Můžete se těšit na koně ve volnosti, zápřah dvojspřeží i čtyřspřeží, výcvik kyrysníků, práci s lasem, taneční vystoupení, ale také na tradiční jarmark, dětské dílničky a spoustu dalších atrakcí. Kunštátský svátek řemesel se koná již tuto sobotu a neděli v Panské zahradě v Kunštátě.
6: První probuzení na moři?
7: První selfie s delfínem.
8: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
9: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
10: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá. Nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte showroomy v Brně na Vídeňské nebo Maříkově a vyberte si spolehlivý vůz. Více na ckauto.cz. CAK, člen skupiny Auto UH.
11: Je dobré mít se na koho spolehnout. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Je to na drama zamračený, ale lítají v tom dobrý songy z Krokodýla, tak nás to těší. Las Ketchup a Serehe, 18 hodin 32 minuty, doufám, že vás nic neserehe, Krokodýly, a že si dáte s náma rádi Briana Adams.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Dobře hrají Krokouš, Black Eyed Peas, Shut Up, Shut Up, Majka Bousková, Polina Kuděrmetovová, někteří na to koukají jako zdedál, ten to rád sleduje v Šepkovicách. 6-0 první set vyhrála Marie, ale ten druhý, tam se teď holky tahají, tam je to tam zpátky, 3-3, aktuálně 30-0 a před náma je to od 7 do 8 naprosto jasně nalajnovaný. Tam budou písničky na přání krokodýláci, těšte se.
1: Rádio Krokodýl a hity na přání. Každý večer hrajeme podle vás. Hity na přání. Na přání. Už dnes po 19. hodině volej Studio Krokodýla a my ti okamžitě zahrajeme tvůj oblíbený hit, který uslyší celé Brno a Jižní Morava. Rádio Krokodýl. Petr Holík.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Auto Pokorný. Prodej a servis vozů BYD. Navštivte nás v brněnské Olympii nebo na bydvbrně.cz.
6: Jste spolehlivý, samostatní a máte zájem o perioperační péči? Masarykův onkologický ústav nabízí místa pro všeobecné sestry na operačních sálech, finanční podporu specializačního vzdělávání a široké spektrum benefitů. Více informací na www.mou.cz/kariéra. Staňte se součástí našeho týmu, který mění životy k lepšímu.
7: Slovenský rapper Rytmus, Jan Bendik, DJka Andrea Pomeje, DJka Kristýna Šiková nebo Jay-Z Band rozezní letošní Fashion Night Brno, která slibuje večer plný módy, luxusu a výjimečné atmosféry. 11. června se na brněnském výstavišti představí také módní návrháři Jana Pištějová, Miroslav Michael Knot, Beach Swan, Iveta Řádková a Pavel Děvula. České mis a modelky, které pravidelně září na prestižních akcích doma i v zahraničí. Exkluzivní show propojující módu, hudbu a jedinečný zážitek. To je Fashion Night Brno 11. června na brněnském výstavišti. Vstupenky na www.fashionnight.cz.
8: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
9: Pivnice nad hladinkou slaví svoje první narozeniny a vy u toho nesmíte chybět, protože už teď je jasné, že takovou oslavu Bystrc ještě nezažila. Čeká vás 300 piv i pečená kýta zdarma, tombola o skvělé ceny i kreativní koutek pro děti. Živě zahrají legendární ukulele Troublemakers. Tak si pište. 11. června od 5 hodin odpoledne, Kubíčkova 8, Brno Bystrc. Přijďte hladince popřát, těšíme se na vás.
10: Za kolik bereš?
11: No, za 2000. A stejně nikam nedojedeš.

0: A proč ještě nejezdíš elektricky?
1: Pořiďte si nové Volvo, elektrické nebo plug-in hybridní a rozlučte se s častými návštěvami čerpací stanice. Přijďte do Autopala z Brno a objevte, jak pohodlná může být jízda bez starostí. Elektrické Volvo od Autopala z Brno. Jízda, která vás bude bavit.
2: Radio Krokodýl.

0: John Newman, Krakoriláci, 19 hodin a kdo se díváte teďka na svoje cibule nebo digitálky, teď tam skáče pravá minuta, takže půjdeme na přání.
1: Nechte se oslnit už pouze stínící technikou od firmy Žaluzie Slavík, se kterou vám rádi poradíme a následně namontujeme. Žaluzie.slavík.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Rádio Krokodýl.
3: Hrajeme vám hit za hitem.
0: Krokodýl stále hity, dneska si dáme Sofiu jako prvou. A všechny Sofinky pozdravíme s Krokodýlem, protože vás holky máme tolik, abyste tak úžasný, tak mějte krásný úterní večer.
2: Rádio Krokodýl. Počasí.
0: Krásný večer Sofinkám, ať jsou Sofinky se svými rodiči, nebo svými partnery, nebo svými milenci. A v 19 hodin 2 minuty rychlý pohled na teploměry, kde nám to trošičku spadlo, nedá se nic dělat. Už i v Šepkovicách jsme na 15, v Brně na 18,5, ve Žďáře na 15. A zítra je středa, zatažená přeháňková, 17 Morava, 15 Vysočina. Trošku teplej oblíst, Krokodýláci, doporučujem. Zítra bude fakt největší chladnej den týdne. A tady jsou hlavní události dnešního dne.
2: Rádio Krokodýl. Víme první, co se děje v Brně a na Jižní Moravě. Přehled dnešních událostí.
4: V Brně se koncem týdne uskuteční řada zábavních a kulturních akcí, které jsou součástí letního festivalu zábavy Ignis Brunensis. První ohňostroj na brněnské přehradě se uskuteční v sobotu 27. června od 22.30. Předcházet mu bude dronová show. Brno bude o tomto víkendu také lákadlem pro dopravní nadšence, protože se bude konat tradiční dopravní nostalgie. Do ulic tak opět vyjedou historické a retrovozy dopravního podniku a technického muzea. V Hodoníně se i přes zákaz znovu objevili podobní prodejci. Strážníci doporučují s nimi nejednat a nic nepodepisovat pod tlakem nebo přímo ve dveřích.
2: Přehled dnešních událostí z Brna a Jižní Moravy na Rádiu Krokodýl. Dopravní servis Rádia Krokodýl.
0: Krokodýláci, dopraváci, co držíte ty volanty? Doufám, že máte dobrou náladu s tou muzikou, co tady je. Když tak si to ještě vylepšíte muzikou, kterou můžeme přidat. A Kuba nám řekne, kde je ještě případně lehký problém.
5: Hezký večer pro všechny posluchače Rádia Krokodýl. V Brně na Sportovní ulici do centra u křižovatky s Raisigovou se již po nehodě projíždí bez omezení. Celkově je ve městě provoz spíše už plynulý. Pomalej pojedete na příjezdu do Brna po dálnici D2 ze Slovenska téměř od 3. kilometru. A pozor dejte aktuálně na dálnici D1 na 202. kilometru z Brna na Vyškov, kde stojí u hranice porouchaný kamion. Pro Rádio Krokodýl z Klobásy stánce Koptilšar.
2: Víte o něčem, co se děje na silnicích? Volejte centrální linku řidičů Rádia Krokodýl 608 37 27 07. Nejrychlejší dopravní informace na Jižní Moravě

0: Tak, krokodiláci, krásný večer. Mimochodem je dobojováno na WTA v Londýně. Marie Bousková se ani moc nezapotila za hoďku a pár minut postupuje do dalšího kola. Kudermetovovou vlastně porazila jednoznačně 6-0, 6-3. Doufám, že poslouchají Slavkováci Čermáci, že jste si to dneska užili, krokodiláci, a že teďka si spolu taky dáme nějaké pěkné pecky na přání podle vás. Tady je Peťan.
1: Za hitem a přitom ani jeden dvakrát.

0: Krásný večer, krokodiláci. 7 hodin, 8,5 minuty. Tady je Peťan. Vyvoláte 603-103-103, pokud si chcete dát zahrát nějakou dobrou pecku z našeho archivu. Vybírejte vždycky takovou, kterou víte, že tady máme, kterou tady hráme. Děkujeme předem, ať je to jednodušší, vždycky rychlejší. Kdo dneska začíná? Haló, dobrý večer.
1: Nazdar, tady Martin Volťák.
0: Nazdar, Volťáku, čau Marťa.
1: Konečně jsem se dovolal.
0: No konečně po dlouhý době, člověk, já jsem si říkal, ten Marťas no. Jako žije, nežije, má rádio, nemá rádio, no, takže rádio máme.
1: Mám.
0: A neměl se akorát štěstí.
1: Okolik jsme ještě otevírali na Pekarské 41 a s Delikatesama.
0: S Delikatesama, no, tak to je dobře, ať se Delikatesám daří a ať to všem moc chutná. Delikatesy jako paštikové, nebo jak je tam máte delikatesy?
1: A liofilizované ovoce, džerky, bezlepkové tyčinky, sušenky, červíky ochucený a tak dále.
0: Červíky, pěkně, dobře. To někdy s klukama vždycky si děláme srandu, tačko sníž to a říkám, jako úplně bez problémů. Takže, hele, ať se daří na Pekandě, teď někde s náma jezdíš nebo seš doma, jak to máš?
1: Jezdím, teďka dobře. Budu vyzvedávat klienta.
0: Výborně. Jakou písničku si k tomu chceš dát? Zahrát k tomu pánovi nebo paní?
1: Mohli bychom dát od Riany Shut Up.
0: Shut Up, můžeme, dobře. A pošleme to?
1: Do studia, děkuju. Všem, co mě znají a co eventuálně na Pekarskou 41 a zavítají.
0: Zavítají, přátelé, zavítejte, já na ty džerky si za tebou přijedu, člověče, to mě láká. Krásný večer, Marťas, ať to jezdí s krokošem. Hezký večer všem, ahoj.
1: Ciao, ciao.

0: spadá l'alegrie jako savojna.
1: Hey, Los del Rio, Macarena, tráva je zavlažená, možná u někoho i pokosená. 4:08 pryč.
2: A hity na psání.
1: 4:08 pryč, 2 minuty na vrch, krokodýláci. Vy si můžete stále volat. A někdo tam teďka zrovna je na lince. Kdo pak to? Dobrý večer, halo. Zdravíme, Slavkováci, čaute, ahojte. Děcka, tak jak se tam máte? V suchu, po dešti, s deštěm, jak jste na tom?
3: Bez deště, spadlo tady 10 kapek, z toho 8 bylo suché.
1: Aha, a u toho pijete kafe nebo prosecco? Nebo?
3: Už máme vypito.
1: Vypito máte, dobře. Ale ono, Bildo, ještě něco spadne, hlavně zítra má být nejstudenější den týdne, ale už i tak dneska je asi tak o 9-10 stupňů studeněji. To je kurňa rozdíl, co?
3: To je, ale
1: ještě, že ta Jaruška má na zahřátí toho Vildu.
4: Že jo.
1: Takže Jaruško, co by si ráda dneska poslechla, řekni?
4: No, zavrátku na bych asi to naštív české popliu, že provaře od premiéru.
1: Od premiéra, dobře, oka. A pro koho bude premiér, děcka?
3: Bude to pro nás, pro tebe, pro všechny krokodýláky, pro bajkerose, pro Pavla Janštu.
4: Pro Jancu do Řečkoví, pro oba dva Milany, Alex do Donína.
1: A děkujeme moc a zdravíme i rytíře ze Stolové hory u Šepkovic, taky bajkeros. Zdenál. Krásný večer, Slavkováci, Čermáci, mějte se, papa, ahoj.
3: Ahoj.

0: Na, Slavkové. Čermáci, Slavkováci, krásný výběr. To se nám to tady trošku rozproudilo. 19 hodin 22 minuty, zvláště pokud jste v práci, ať vám to pěkně jde energicky jako krokolí luk, kde pořád hrajeme na přání a vy si můžete volat na 603 103 103.
1: Nejmodernější zážitkové 3D vyšetření zraku, biometrie oka a zdravotní oční screening. Vidím to na žejdla. Největší nabídka moderních dioptrických a slunečních brýlí, sportovních brýlí i brýlí pro děti. 24 let praxe a tým profesionálů. Alež Žejdl oční studio najdete čtyřikrát v Brně, na Veveří v Platiniu, na Moravském náměstí, u hlavního nádraží nebo na Křenové. Objednejte se na vyšetření zraku online na aležžejdl.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Hledáte práci v Brně? V prodejnách Lidl obsazujeme volná místa. Zveme vás na náš náborový den. Přijďte se zeptat na vše, co vás zajímá. V pátek 19. června od 10 do 17 hodin do prodejny Brno Dornich 451. Více najdete na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Hit za hitem. A přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

0: Takhle krásně roztančený krokodýl a úterní večer. Půl osmá za 2,5 minuty. Krokodýly, Whitney.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Dospívala Whitney a kdo to dál vytne na čísle 603 103 103 krokodýláci. Pojďte, volejte si, kdo tam je teďka? Já mám trošku tušení, haló?
2: Ahoj.
0: A to jsem si přesně myslel, že volaj Řečkovice, já mám vždycky na to čuch normálně. Ahoj, Janíčko, ahoj. Jak se má naše zlatíčko Janíčka, co v Řečkovicích?
2: Mám se dobře.
0: To rádi slyšíme, krásný večer ti tam přejeme. Písničku už tady chystám výbornou, která se bude líbit i Alex v práci v Lužicích nebo v Lužicách u Hodonína na benzínce OMV, takže prosím tě, koho pozdravíš ještě ty, řekni.
2: Hlavně ty dva, co teďka přede mnou volali.
0: No protože na tebe taky myslí, že Slavkováci Čermáci, přesně.
2: Ano.
0: Všimla jsi z toho, už dávno si z toho mohla všimnout, že jo?
2: Ano.
0: To jsou miláčci, Jaruška s Vildou. Máváme, zdravíme, děkujeme, že? No, koho ještě pozdravíme, krom Slavkova a Hodonína?
2: Hlavně tvojí rodince.
0: Děkuju.
2: Jsem nejlepší.
0: Děkujeme moc, ty seš taky úžasná. Krásný večer do Řečkovic, papa, ahoj.
2: Papa, ahoj.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Je dobré mít dobré přátelé. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.
1: Všechny naše blízké zdravíme s Krokodýlem a jsme rádi, když se dovoláváte sem do Krokodýla.
0: Rádio Krokodýl a hity na psání.
1: 8:06 Krokodýláci na Moravu Vysočinu k Břeclavi aj Hodonínu. Hrajeme s Krokodýlem písničky podle vás a schválně si tam teď bude někdo, koho máme rádi a volá nám sem pravidelně. Dobrý večer, haló.
2: Ahoj, Peťulko, Peťa ze Žďáru.
1: A krásný večer do Žďáru, Peťulko, ahoj. Máš tam teď dešti, čau, nebo už je po dešti? Čau, čau.
2: Teď je po dešti.
1: Ano, a dlouho zatím. Po dešti nebo chvilku?
2: No, tak no, 2 hodiny.
1: 2 hodiny, tak to je dobrý, to je dobrý, to je dobrý. Ohýnek hoří, kočičky hřejou.
2: No, kočičky spínkaj.
1: No, spínkaj. Holky, vymyšlený výborně. Co jsi vymyslela, že si dáme zahrát, Péťo?
2: No, vyber si něco zase.
1: Dobře, tak já něco vyberu, co ty máš ráda s Mírou. Ten je asi v práci, ještě předpokládám.
2: Je v práci, no, do 8 zase.
1: Tak ať mu to tam rychle uteče, to je co nevidět. No. A pozdravíme ještě, prosím tě, koho, Péťo?
2: No, samozřejmě tebe, celou tvoji rodinu.
1: Děkuju.
2: Jirku Vínera, Ivanku, oba dva Milany. Všichni komeťáky, no a všichni, co poslouchají.
1: Všichni, co poslouchají, krásný večer, mějte se, opatrujte se, dávejte na sebe pozor a mějte dobrou náladu jako Péťa s kočičkama ve Žďáru. Papa, Péti, ahoj.
2: Jo, ahoj.

0: se našli krokodýly, jsme rádi, 7:45 za pár vteřin, krásný pohodový večer, ať to běží, ať to cvrká, ať to stále hraje, jak to máte rádi. 603 103 103, ještě stále písničky na přání, Rádia Krokodýl, dobrý večer.
1: Nazdar rockeři, festival Vezuv se blíží s jedinečným line-upem a ochutnávkou piv 25 mistrů pivařů. Doražte 4. a 5. července do kempu Suchý u Boskovic. Je to 30 minut od Brna a rozjeďte to na dvou stagech s kaplami Škor, Lucie, Marpo, Panoptiko, Balda Gang a spousta dalších skvělých kapel. A pro vaše kočičky tu máme i show Martiny Pártlové. Čekuj program a kupuj lístky na www.vezuv.cz.
2: S Emou mě baví svět. Vás bude bavit také. Cestovní kancelář Ema vám nyní nabízí.
3: Řecký ostrov Lefkáda v Jonském moři. Odlety z Brna na 8 až 15 dní. Velké slevy last minute na červnové odlety do hotelů oblíbených letovisek Nidry a Ajos Nikitas.
2: Cestovní kancelář Ema, Kozí 10, Brno. www.emma.cz.
4: Pozor, Bezvafest se blíží. Největší festival zábavy pro děti i rodiče na Moravě. 30 atrakcí, Luna Park, youtubeři, koncerty, dětské show, zábavní zóny. Vše v ceně vstupenky. Bezvafest Slavkov u Brna už 13. června. Nejlevnější vstupenky na bezvafest.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Rádio Krokodýl, hit za hitem. Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: A telefon za telefonem, krokodýláci, pořád to tady zvoní. 7:45, jedna minuta, jak to u vás probíhá, doufám, že všechno cajk. Kdo pak volá, dobrý večer?
7: To je Pavel Jelíša z Velkého Meziříčí.
0: Anděli Meziříčský, krásný večer, halo, halo. Jsi v dešti nebo jsi už bez deště, Pavlíku, jak to tam máte?
7: Ne, jsem už je v pořádku, všechno je, já musím si za chvíli mluvit, posledně hodně poslouchal jsem má krásný.
0: Tak, předpokládám, že jsi sledoval i tenis, jak Majka Bousková porazila tu Kuděrmetovovou 2-0, moc pěkným výsledkem 6-0, 6-3. Takže teďka budeme zdravit zase Anděli a vnoučky a pravnučku, co? Doufám, že v Rantířově mají dneska dobrou náladu, co? Rantířováci. Ahoj děcka, ahoj kluci. Alexi, Dominiku, Diego, Denisko, Eliško, to bude krása.
7: Jsem takový, no a chtěl bych já zahrát paní Jízlíkovi, která mě dovezla dneska ráno nahoru a ano. Dolů mě dovezla. Aleš, on byl i...
0: Aleš Střecha, Aleš Střecha, že jo?
7: Který mi pomohl hrozně moc. Střecha, přesně tak.
0: Si to pamatuju, sakra, už Aleši, dobrý, že jo?
7: Krásný Mercedes.
0: To ti moc přeju.
7: A dneska tam stál, tak mě zase pomohla.
0: Aleši, děkujem.
7: A samozřejmě bych chtěl zahrát děvčatům Zuzance, Martíně, Violetce do skupiny 112, která vyšetří všechny problémy, když někdo musí zastane. Andrej je samozřejmě Míšie, Pejpovi, Anoužatům a Pravnice. A chtěl bych ti poděkovat za všechno, co jsi pro mě udělal. Teď bezvadnej kluk.
0: Děkuju. Rádo se stalo, Pavlíku. Krásný
7: zdravím,
0: večer.
7: Zdravím celý krokodýl.
0: Ano, krokodýl, děkuji a krásný ahoj, večer přeji. Ahoj.
7: Andělky, ahoj, čau.
8: Zatancuj si so mnou, děvča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Tancujem s anděli a tancujem s vámi na Moravě, Vysočině, aj u toho Hodonín a Břeclavi a v Blučině.
1: Rádio Krokodýl a hity na psání.
0: Krásný večer všema do Blučiny zvlášť, tam se mimochodem dělal mokré vysvědčení. A teď nás tam poslouchá Pavel v Blučině a píše: prosím pěkně, prosím, dneska jsem moc pracoval, chtěl bych zahrát Jeruzalému vzpomínky na Egypt. Pokud by to vyšlo, moc děkuju, Pavel Blučina. Pavle, dáme si Jeruzalému, jasně, pozdravíme i do Líšně, tam máme Bajkerosa, Michaela, zdraví poslouchá s Krokodýlem. Pozdravíme znovu naše oblíbence v Hodoníně, v Lužicách, kde prý dneska mají hrozné cvrkot a utíká to. A na telefonu ještě máme někoho, kdo to dneska završí. Halo, dobrý večer.
2: Lehké pršeníčko v Šepkovicích, zdarec Peťane.
0: Pršeníčku, krásný, dobrý večer. Ano, Zdeněčku. Tak, to chce kafíčko, dobré vínečko ze sklepa číslo 55 od Dana Blaška a Krokodýla.
2: Jasně.
0: A pak nějakou dobrou uzeninu, že ještě tamhle od tvýho řezníka.
2: Ej, no, my jsme měli zase něco zmáknout.
0: No, to bychom asi měli, já doufám, že takhle si to ty zrežíroval a že už ti do toho teď dáme nějakou dobrou muziku, která bude pro koho přesně.
2: Chtěl jsem říct, že dneska to ochlazení nedalo ani ten komárům lítat, takže proti sobotní invazi na Mušově, to bylo dneska pohoda v lese.
0: Dobře.
2: To zůstaneme na té Jižní Moravě a pozdravíme právě všechny ty majitele vinných sklepů a dobrého vína na Pálavě.
0: Máváme Pálaváci, no.
2: Pozdravím to, jako já, sloužili vlastně v domečku na Strelové hoře a nezapomněli na děvčata Mikulova Bavor, Perne, Pavlova Kletnice.
0: To musí být zástupy děvčat, co vzpomínají na vás kluci tam.
2: Bylo a je tam nádherně. Takže
0: já to vím, no.
2: Pavlíka Janštu z Mezliče a dnes asi bez zmrzliny Tajgra z Teskulova Utěchova. Takže hezký večer přes Zdenek a zdar jak...
0: Svíňa, krásný večer a mějte se, Zdeny, díky. Ahoj, máš pohodu při deštíku. Ahoj, ahoj.
2: Čau.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Prázdninové Brno, příměšťáky Bruno.
2: Jedinečné příměstské tábory v Bruno Family Parku si vaše děti zamilují. Bohatý program, tematická zaměření a zážitky každý den. brunofamilypark.cz.
3: Žijeme úsměvem, hrajem si každý den.
4: Je dobré mít své jistoty.
5: Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám. Děkujeme vám.
1: No vám i tobě a taky tobě.
2: Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Bezva Fest. Největší festival zábavy pro celou rodinu už 13. června ve Slavkově. 30 atrakcí zdarma, 2 stage plné hvězd, Syriakary, Pokáč, Lollipops, Kaja a Bambuláček, Moon a další. Vše je v ceně vstupenky, tak kup nejlevněji hned na bezvafest.cz.
1: Novinka Rádia Krokodýl. Jennifer Lopez a David Guetta. Save me tonight.

úterní krokodýlí plíček se nám rozjíždí. Jarek Hamalé s vámi, krásnou 9. červnovou noc. Před námi skvělé hitovky, ty si budeme vychutnávat v krokodýlím plíšku. Tak pojďme na to, hezký poslech.

Hezké úterý, svátek dneska slaví Zdislava a tak doufám, že dámy měly nádhernou úterní oslavu svého svátku a budou si vychutnávat krásnou noc. Teď další pro vás, hezký poslech.

Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery.

smrděla mi kdesi, co si slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let

Hezký poslech a pohodovou noc. Do Těšnova budeme zdraví. Tam nás teď ladíte, posloucháte. Těšnov a okolí poslouchá, ladí i do Veverské Bytýšky. Zdravíme vůbec Chučice, Hvozdec a okolní vesničky, Kynice, no Sentice. Zdravíme vás všechny, pohodu přejeme a užívejte s námi. Hit za hitem.

Krokodýlí plíšku je s vámi Jarek. My se jdeme podívat do historie dnešního dne. Gregor Mendel přednáší v Brně právě dnes v roce 1869 o výsledcích svých pokusů s křížením rostlin. Významný den pro Brno a samozřejmě pro Mendla. A také v Brně právě dnes v roce 1928 byl položen základní kámen budovy právnické fakulty Masarykovy univerzity. No, to jenom, abyste viděli, čím zajímavý ten dnešní den, 9. červen, byl a je. Teď ale hezké poslouchání dalších hitů. Máme je pro vás tady na Krokodýlu.

Rádio Krokodýl. Hrajeme hit za hitem pro Brno, Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

Je dobré mít se s kým probouzet. To nejlepší po ránu. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.

Rádio Krokodýl. Hit za hitem. Hit za hitem.

Na Krokodýlu je pro vás připraven ten největší hudební výběr. Jarek Hemala vám přeje krásnou úterní noc. Dnes máme Mezinárodní den archivů, abyste věděli, čím zajímavý byl a je 9. červen. Já vám ale přeji krásnou noc a z Krokodýla si vychutnávejte. Hit za hitem.

Děkujeme vám. Děkujeme vám. No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

0: Děkujeme vám.
1: No vám i tobě. A taky tobě. Díky vám je Rádio Krokodýl absolutně nejposlouchanější regionální rádio v České republice. Děkujeme.

Půlnoc se nám blíží, stále s vámi Jarek, pohodu, dobrou náladu vám všem přeji, příjemný relax, pokud máte rádi animáky a třeba i kačera Donalda, tak na filmovém plátně se poprvé právě dnes tato postavička kačera Donalda objevila, a to v roce 1934. A myslím si, že těch animáků je spousty krásných, i těch českých, i zahraničních, které si užíváme. No, tak na nějaký třeba o víkendu budete moci kouknout. Teď, ale v úterním pelíšku, jdeme za dalšími hity a užívejte si je. Krásný poslech. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Železničáři získali stavební povolení pro přestavbu tratě v Židinicích a právě na to koukneme u nás na Krokodýl. Správa železnic získala stavební povolení k přestavbě tratě mezi stanicí Brno-Židinice a odbočkou Černovice. Vyplývá to z informací na úřední desce dopravního a energetického stavebního úřadu. Hlavní stavba by měla začít v roce 2028. Toliko info od nás z Brna, teď už další hity. Jarek Hmala přeje hezký poslech. Come on.

0: Miluju na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Hit za hitem a přitom ani jeden dvakrát během dne. Rádio Krokodýl.

Hrajeme hit za hitem pro Brno. Vyškov, Hodonín, Břeclav, Znojmo, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Jihlavu, Dačice, Svitavy, Boskovice, Blansko. Díky, že posloucháte. Rádio Krokodýl. Největší hudební výběr pro Brno a Jižní Moravu.

koho opřít. Vaše nejvěrnější rádio. Stále

0: Despacito.
1: Život a dílo Alfonse Muchy připomíná v Brně lavička ve tvaru malířského stojanu. A to je, myslím, pěkné. I na to koukneme teď ve vysílání Krokodýla. Malíře Alfonse Muchu u brněnské katedrály svatého Petra a Pavla připomíná lavička ve tvaru malířského stojanu. Je počátkem Muchovy stezky, která turisty zavádí na místa, kde umělec žil a tvořil. Muchův pravnuk při křtu lavičky řekl, že pradědeček miloval Brno a byl by šťastný, že je tam lavička připomínající jeho dílo. Super, můžete okouknout. Teď už za dalšími hity. Jarek přeje hezký poslech.

Je dobré mít své jistoty. Krokodýl. Vaše nejvěrnější rádio. Stále s vámi.